sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat... Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hruko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
3: Zlitomyšle.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím i za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám, přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže no, se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak řekl, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v Císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velkému, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe.

koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze. A právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje. A chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy císařské. Tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních sousvědců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí. We'll be right back.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti, v této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem Nejsvětější Trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem Nejsvětější Trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem mě procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Holomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie je prodělaná, zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významné

0: prvního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
1: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
0: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
0: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
0: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
0: Vy se těšíte na miminko?
1: Moc.
0: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
1: Určitě.
0: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
1: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
0: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
0: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: CSG investuje v Kopřivnici do rozšíření výroby zhruba 1,25 miliardy korun. Karviná zve cyklisty na první výjížďku přes Novou Lávku do Polska. Ještě tento měsíc ve Frýdku Místku odstartuje další kolo Akademie pro podnikatele. Dnes bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Je neděle 6. září, u poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré ráno. Společnost Tatra Defence Vehicle chce během 3 let investovat v Kopřivnici zhruba 1,25 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně do rozšíření výroby vojenské techniky. V areálu vznikne ve 2 etapách celkem 14 000 metrů čtverečních nových výrobních ploch, nové administrativní zázemí a přibudou také výrobní technologie. První etapa už začala. Nová hala o rozloze 5,5 000 metrů čtverečních bude sloužit především ke svařování a do zkušebního provozu má být uvedena v prosinci. Druhá etapa přinese dalších zhruba 8,5 tisíce metrů čtverečních pro obrábění a lakování a dokončena má být v prvním čtvrtletí roku 2028. Součástí první etapy je také třípodlažní administrativní budova pro více než 150 pracovníků. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, která patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
0: Karviná dnes pořádá první cyklový let přes novou sousedskou lávku v části Louky. Cyklisté vyrazí od areálu lodičky v 10 hodin. Po zhruba 25 kilometrech dorazí k zámku v Končině Vělké, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Trasa povede přes zámecký park, Darkov, kolem Karvinského moře až k sousedské lávce v Loukách. Výška pak bude pokračovat na polskou stranu. Cyklový let je určený rekreačním i zkušenějším cyklistům.
0: Ve Frýdku Místku tento měsíc začne 6. ročník Akademie Podnikej FM. Cyklus přednášek pro začínající podnikatele se bude zabývat využitím umělé inteligence a sociálních sítí v podnikání, efektivnímu fungování firem nebo finančnímu plánování. Všechny kurzy jsou zdarma, jak upozorňuje mluvčí města Frýdku Místku Jana Musálková-Jekelová.
4: Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem registrovat. Kromě toho se v říjnu mohou také místní podnikatelé zapojit do celostátní iniciativy Velký týden malých firem, která nabídne příležitost k zviditelnění jejich podnikání.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, ale chladněji. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína vás zdrží omezení za Hradce nad Moravicí. V lokalitě Salaš se kvůli práci na vozovce bude jezdit až do 16. září kyvadlově jedním pruhem. Aktuální informace ze silnic volejte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Chovatelé v Příboře zvou na výstavu králíků, drůbeže a holubů s expozicí okrasného ptactva a drobných hlodavců. I to přinese dnešek v regionu. Má datum neděle 6. září. 4,5 minuty po 5. hodině startuje víkendové dobré ráno a k tipům kam vyrazit může nabídnout podrobný servis o počasí, sportovní reportáž, kalendárium a také zprávy.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou. V této hodince se o ně postarají třeba Dalibor Janda, Tina Turner, Cher, Karel Zich anebo Petr Spálený. Už teď zazní jeho hráč. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Dobré jitro.

0: Luxemburg nám hrál a Karel Zich. Tohle byl hudební návrat do roku 1991.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď! Oceán temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte dopis.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ráno.
1: Počasí.
2: 5 hodin k tomu 19 minut, podíváme se na aktuální data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Ostrava Poruba právě teď 14,5 stupně Celsia, Ostrava Zábřeh něco malinko nad 13. Praděd hlásí 4,5 stupně Celsia, Rýmařov 11,5, Slezská Harta 12, Třinec, Oldřichovice, Stanice Javorový 9,5 stupně Celsia a třeba Vítkov právě teď po ráno teplota kolem 12 stupňů. Jaký je výhled pro dnešek v regionu? Čekejme jasno nebo skoro jasno během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes v neděli 6. září 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Teprve nedávno dosáhla plnoletosti, ale přesto pravidelně nastupuje v nejvyšší ženské basketbalové soutěži. Řeč je o talentované hráčce klubu SBŠ Ostrava Bohdaně Metyšové. Její příběh uslyšíte tady u nás ještě do 17:30.
3: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: hodin, k tomu 25 minut. Tohle byla kapela Riddy Kraken a 1+1. Sport. Velký talent roste v ženském basketbalovém týmu SB Esch Ostrava. 18-letá Bohdana Metyšová se dokázala prosadit mezi dospělými v nejvyšší domácí soutěži. V uplynulé sezóně skončila s ostravským klubem na solidním 4. místě a také vyhrála domácí pohár.
1: Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát prvním rokem Žubelo a doufám, že se mi podaří i ten rok mít dobrou minutáž a nějaký úspěchy by se hodně hodily a doufám, že bude mít konečné medaile.
2: Usmívá se talentovaná basketbalistka Bohdana Metyšová, která má za sebou premiérovou sezonu v nejvyšší domácí soutěži žen. V dresu SB Esch Ostrava odehrála 12 ligových zápasů a zasáhla i do finále českého poháru, ve kterém pomohla svému týmu k triumfu 11 vstřelenými body.
1: Já jsem se cítila super, máme super spoluhráčky, které mě hodně podporovaly, takže já jsem se na hřiště cítila velmi dobře, ani ne tolik nervózně a moc jsem si to užila tu sezónu.
2: Mládežnická reprezentantka, která hraje na pozici rozehrávačky nebo křídla, zažila v Ostravě dosud nejlepší momenty kariéry. Přitom pochází z Čech a do Moravskoslezské metropole přišla teprve před rokem.
1: Já pocházím z Litomyšle. To je kousek u Pardubic a jinak studuju v Pardubicích na sportovním gymnáziu, teď poslední ročník. A jsem hrála za Hradec a tam jsem nebyla úplně spokojená a hledala jsem nový klub. A Ostrava se mi začala líbit, byla jsem i vlastně v létě předtím s trenérkou Míšou Drtilovou. A nějak se mi to zalíbilo, ten styl celkově, a chtěla jsem zkusit něco novýho.
2: Většinu týdne je Bohdana Metyšová v Ostravě a studiu se musí věnovat dálkově.
1: Po zápase, když máme den volno, tak se snažím chodit do školy, dopsat písemky a trošku tam vít, no.
2: Popisuje svůj program studentka Pardubického sportovního gymnázia, která žije v Ostravě sama, takže si musí poradit bez pomoci rodičů, například s vařením.
1: Přece když jsem byla na intru nebo tak, tak tam byly obědy, večeře a teď nemám vlastně nic a musím všechno dělat sama a prostě to jídlo patří k tomu sportu hodně a musím se stravovat dobře, no. Ještě jsem na takovým, no, ubytování, kde prostě mám jenom jeden vařič, takže to je takový složitější, ale dá se s tím žít a myslím si, že to zvládám.
2: Dodává v současnosti ostravská basketbalistka. Jejíž výkony v nejvyšší soutěži zaujaly i reprezentační trenérky a mladá hráčka dostala nominaci na mistrovství Evropy do 18 let, kde pomohla Česku k 10. místu a udržení elitní divize. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: pěkně v rytmu Share ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Děti z Jablunkova mají dnes možnost vyzkoušet si různé sporty. Také o tom krátké zprávy, které dnes po celé ráno chystá František Tichý. Františku, dobré jitro.
1: Dobré ráno. Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ostravě Porubě vzniknou na podzim nová parkovací místa. Stavba v Opavské ulici už začala a potrvá ještě zhruba 2 měsíce. Nedostatek místa pro auta je dlouhodobě jedním z největších úskalí v tomto městském obvodu. Radnice našla prostor pro celkem 18 nových parkovacích míst. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Nejvíc pochopení pro schodek mají voliči ANO. Rekonstrukce chodníků v Nádražní ulici ve městě Albrechticích je hotová. Jde o chodníky a prostranství před tamními bytovými domy. Práce dělali zaměstnanci místního sběrného dvora. Radnice tak chtěla ušetřit peníze. Město k opravám chodníků přidalo i rekonstrukci nedalekého parkoviště. Jiříkov na Bruntálsku otevřel novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Dosud museli lidé chodit podél frekventované cesty a chodník tam úplně chyběl. Součástí stezky je i několik atrakcí. Děti z Jablunkova mají dnes možnost vyzkoušet si různé sporty. Město organizuje na stadionu v Bělé festival, na kterém si mladí sportovci mohou vybrat, které pohybové aktivitě by se chtěli věnovat. Na stanovištích se představí fotbal, florbal, tenis, atletika, volejbal, ale také třeba hokej a horolezectví. Program začíná o 1:30 odpoledne. A jaké nás dnes čeká počasí? Jasná nebo skoro jasná obloha, během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Teploty 19 až 22, na horách do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 mezi kilometry 344,7 a 342,7 ve směru na Brno se pracuje a vozovka je zúžena na 2 jízdní pruhy. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Informace volejte na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: 5 hodin, k tomu necelé 33 minuty, takový je aktuální čas. Pohled do kalendáře, neděle 6. září a svátek dnes slaví Boleslav. Krátce po 17:30 opět písničky, které nestárnou, třeba v podání Michala Tučného, zazní ho Medicine Man a právě teď pěkně v rytmu Honza Kalousek a Hvězdy se mění. Pohodové vstávání přeje Lukáš Kaňa.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: A po 10. hodině se proto přihlásí pochoutkový rok. Kynutý česnekový koláče připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Také si připomeneme, jak jsme s vámi oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí a popovídáme si s tamním zámeckým pánem Františkem Kinským. To všechno dnes dopoledne. Aktuální čas 5.41, kolem 13 stupňů se teď po ránu pohybuje teplota na Ostravsku. Jaká je situace v celém Moravskoslezském kraji, to zjistíme už za několik málo minut, protože se telefonicky spojíme s našimi ostravskými meteorology a bude nás zajímat nejen situace teď v tuto chvíli, ale samozřejmě i výhled. Počkejte si.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Neděle 6. září v proměnách počasí, téma pro meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáše, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes z pohledu počasí vstáváme právě na severní Moravě a ve Slezsku?
2: Je to oblačné ráno, slabá přeháňka se teď vyskytuje v Jeseníkách, ale postupně se rozpadá. Teploty jsou od 11 do 14 stupňů, na horách je kolem 9 a vítr vane slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jakou podobu pak na sebe počasí vezme v průběhu neděle?
2: Bude to velmi podobné, čekáme spíše oblačné počasí, až později odpoledne na večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21, na horách bude kolem 14 a vát bude mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
1: A v noci a zítra, to znamená v pondělí, bude jak?
2: V noci se bude postupně vyjasňovat, ale k ránu bude oblačnosti přibývat, teploty budou klesat na 10 až 6 stupňů, vítr slabý, proměnlivý. Zítra z rána oblačno, takže podobně jako toto ráno, ale během dne může být přechodně až zataženo. Nicméně půjde většinou o oblačnost vysokou, která může být částečně průsvitná pro slunce. Teploty zítra maximálně 20 až 23, na horách bude kolem 16 a vítr slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteorolog Tomáš Ostrožlík. Tomáši, děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak to zní Marek Ztracený ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do 6. hodiny třeba také Elán a písnička Vermi. Je neděle 6. září roku 2026 a kam dnes vyrazit? Zoo Ostrava zve na komentované prohlídky skleníků. S průvodcem poznáte tropické a subtropické rostliny, které zoo pěstuje a využívá k dekoraci a údržbě expozic. Představí vám taky kolekci bonsai. Akce začínají v 11 a ve 14 hodin. Sraz je vždy u výběhu plameňáků a nutná je rezervace předem. Na Hracovinec zveme na sovinecké šelmování a Den rodin. Akce nabídne zajímavé informace o ochraně přírody, o šelmách v České republice, o sokolnictví a o záchranných stanicích. Program startuje v 9 dopoledne. Bas baritonista Adam Plachetka vystoupí dnes v doprovodu klavíristy Davida Švece na koncertě v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Začíná v 18 hodin v komorním prostředí sálu Vesmíru v Ostravě. Chovatelé v Příboře ti pro změnu zvou na výstavu králíků, drůbeže a holubů s expozicí okrasného ptactva a drobných hlodavců. Koná se v chovatelském středisku za Sokolovnou od 9 do 16 hodin.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Bílý dům podle agentury AFP oznámí výsledky schůzky s Putinem v následujících týdnech. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Před námi je oblačný den s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré nedělní ráno s datem 6. září vám přeje František Tichý. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
4: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
3: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
5: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
3: Více se měly ve výcviku využívat i trenažery, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Multižánrový festival Jesnění, který se koná od čtvrtka v Jeseníku, dnes končí. Poslední den nabídne dvě divadelní představení a hudební vystoupení. Program začíná v 10.45. Informace vyplývá z webu festivalu.
0: Počasí.
3: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme většinou oblačno. Později odpoledne a večer bude oblačností ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr o síle 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D48 mezi kilometry 8 a 12 ve směru na Frýdek-Místek je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh, v místě se pracuje. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod a plynulý. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Frenštátské náměstí míru ožije oblíbenou akcí Frenštát na grilu. Potěší milovníky grilovaných specialit. I taková bude neděle v regionu, má datum 6. září. 6:04 a tady u nás reportáž z Kopřivnice, Českého Těšína. Taky ranní rozcvička, počasí podrobně, zprávy a zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: Z muziky třeba Pavel Bobek, skupina Slza, Hana Zgorová, Radek Tomášek a nebo také Celine Dion a její první anglicky zpívaný velký hit. Počkejte si, dobré ráno přeje Lukáš Kaňa.

0: Anna Zagorová ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Mimochodem právě dnes, 6. září, by oslavila kulaté 80. narozeniny. Začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes v neděli. Připravte se, je tu ranní rozcvička Českého rozhlasu Ostrava, kterou provází kolega Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. S nádechem vykročíme pravou nohou vpřed do výpadu a zároveň vzpažíme ruce do tvaru písmene V. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Tohle byl její velký hit a za malý okamžik zase česká muzika, skupina Slze a Katarze.
1: Počasí.
0: 6 hodin tomu 15 minut, tady je počasí v Moravskoslezském kraji. Stanice Bohumín záblatí právě teď necelých 14 stupňů Celsia. Frenštát pod Radhoštěm hlásí 10,5 stupně, Třídek Místek hodnotu kolem 13, Hladké Životice necelých 11 stupňů právě teď na teploměru. Horní Lomná 10 stupňů, Jablunkov na Vsi 11 a můžeme se podívat také například na Lysou horu 5,5 stupně Celsia právě teď. Opava hlásí hodnotu kolem 12,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro dnešek? Čekejme jasno nebo skoro jasno. Během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Jak daleko jsou nejbližší toalety? To je častá otázka turistů v neznámých městech. Český Těšín a polský Těšin to lidem ulehčili. O prázdninách obě příhraniční města instalovala nové směrovky. Povíme o tom víc tady u nás ještě do 6:30.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do půl sedmé také Pavel Bobek a jeho Country Boy. Český Těšín a polský Češin mají nové turistické ukazatele. Obě příhraniční města pro návštěvníky sjednotila systém značek, který provede lidi nejdůležitějšími místy kdysi jednotného města. Na 30 nových sloupků tak usnadní orientaci i objevování památek na obou stranách řeky Olše.
1: Já jsem si to teda díky tomu, že mi to říkáte, tak teprve teď jsem to zaregistrovala. No ale já si myslím, že to je bezvadné, že prostě pro nás, kteří jsme tady z Těšína, to třeba takové, že vím, kde mám jít. Ale proti se přijdou a z Polska nebo od někud.
2: Paní Marta žije v Českém Těšíně a kolem náměstí chodí skoro denně. A na cestě z oběda jsem potkala i pana Jana.
3: Ta vícejazyčnost je u nás už jakoby takto léta páně zabudovaná, takže nám to vůbec nevadí a je to fajn.
2: Na sloupku v centru města je hned několik směrových cedulí. Ukazují cestu na nádraží, k zimnímu stadionu, informačnímu centru nebo taky k muzeu. Nechybí ani cedulka s šipkou k nejbližším toaletám a informace, za kolik minut k ním člověk běžnou chůzí dojde. Na vzniku nových ukazatelů pracovala obě příhraniční města společně, říká Monika Tomíčková z Českotěšínské radnice.
4: Tady tohle to značení už navazuje na to, které vlastně vzniklo v rámci projektu Po stopách těšínské tramvaje. Většina lidí zná tu tramvaj jako takovou, ale v rámci toho projektu právě vznikly i ty označníky.
2: V Českém Těšíně přibylo 14 sloupků s ukazateli, v polském Češině 17. Cedule jsou trojjazyčné.
4: Všichni, kteří přijedou, jak turisté, tak obyvatelé města, budou schopni se nějakým způsobem zorientovat. Určitě v každém případě čeština a polština, ale chceme být světový, to znamená angličtina taky.
2: Nový orientační systém vyšel obě města na přibližně 91 tisíc eur. Většinu částky pokryla dotace. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Bohatě zdobená majoliková kamna, ručně malovaná a někdy i zlacená, patří k historickým skvostům Lašského muzea v Kopřevnici. Už za chvíli se tam společně vydáme a připomeneme slavnou éru místní kacholovky. Předtím krátké zprávy a v nich povíme třeba o tom, že soutěžemi v požárním útoku právě dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Podrobnosti už tady u nás za malý okamžik. Počkejte si.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Společnost Tatra Defence Vehicle chce během 3 let investovat v Kopřivnici zhruba 1,25 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně do rozšíření výroby vojenské techniky. V areálu vznikne ve dvou etapách celkem 14 000 metrů čtverečních nových výrobních ploch, nové administrativní zázemí a přibudou také nové výrobní technologie. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, která patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala. Uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat. Ve Frýdku Místku v září začne 6. ročník Akademie Podnikej FM. Cyklus přednášek pro začínající podnikatele se bude zabývat využitím umělé inteligence a sociálních sítí v podnikání, efektivnímu fungování firem nebo finančnímu plánování. Všechny kurzy jsou zdarma. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje. Jaké nás dnes čeká počasí? Většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupeň. Na horách čekejte teplotu kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S částečnou uzavírkou dnes počítejte v Ostravě. Ve Slezské Ostravě za Síkorovým mostem je zúžena Bohumínská, respektive Frýdecká ulice. Až do 15. hodiny je část vozovky vyhrazena pro účastníky akce Ostrava City Marathon 2026. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Krátce po 6:30 vám přejeme pohodové vstávání a posíláme písničky, které nestárnou. Petr Novák a Povídej už za malou chvilku. A teď Víťa Vávra a Citronová holka. Krásné ráno všem.

0: Kolem 14-15 stupňů se právě teď pohybuje teplota na Ostravsku. Jaké počasí máme v celém Moravskoslezském kraji a s jakým výhledem můžeme počítat dnes a zítra? To zjistíme s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem už za několik málo minut. Ale ještě předtím zajímavá reportáž. Dolažského muzea v Kopřivnici láká návštěvníky nejen expozice věnovaná našemu fenomenálnímu běžci Emilu Zátopkovi, ale i původní interiér muzea. K historickým skvostům patří kachlová kamna, která před více než 100 lety vyrobila kopřivnická továrna zvaná Kachlovka. Zajímavé prvky z interiéru vily, jedny ze dvou, které si v těsném sousedství nechali v 19. století postavit synové významného kopřivnického průmyslníka Ignáce Šustaly, ukázala vedoucí muzea Věra Vahalíková i redaktorce Ivě Havlíčkové.
1: My jsme přišli na jedno speciální místo.
2: Máme tady takovou odpočinkovou zónu, která krásně navazuje na park, který je vlastně kolem obou vil. Oni kdysi stáli v rodinné zahradě, tatínek je postavil pro své dva syny. A je hrozně zajímavé, že první, co chlapci udělali, tak udělali plot mezi těmi dvěma zahradami. Tím se dalo procházet, rodiny se stýkaly, ale chtěli mít své soukromí. A dneska si u nás může návštěvník odpočinout od všech těch zážitků, které načerpá v muzeu a po procházce parkem, a může do toho parku vyhlížet a přitom listovat knihami, které jsou věnované sportu i Zátopkovi samotnému.
1: My jsme v takové tedy zimní zahradě, dalo by se to říct tak?
2: Ano, je to zimní zahrada, dneska je to prosklený prostor, ale to už je novodobější úprava, předtím to byl volný výhled z terasy vlastně do té rodinné zahrady.
1: My ještě s Věrou Vahalíkovou jdeme, říkáte, k nejkrásnějšímu exponátu Šustalově vile.
2: Nejkrásnější jsou u nás samozřejmě keramická kamna, která jsou z původního zařízení té vily, protože se vzali děti zakladatele Tatrovky, vlastně výrobce kočáru a místní továrny na keramické zboží, tak proto ta kamna jsou opravdu repre, nádherné kusy. Zachovaly se i dobové tapety, anebo jsou udělané jejich repliky, tak to zdobí vlastně ty pokoje. Expozice věnovaná Zátopkovi trošku ta kamna zastiňuje, ale je to opravdu nádhera, včetně podlah a stropů, takže když trošku odpoutáte zraky od toho Zátopka, tak je pořád co k vidění.
1: Kamna tady, ty, co stojí v tom rohu s tím zlatým zdobením?
2: Ty jsou spíš taková holčičí, poznáme, že jsme v dámském pokoji, a když projdeme do jiných, tak podle výzdoby si asi tipneme, jestli ten pokoj byl určený pro děti nebo pro muže.
1: Takže kamen je tady vícero.
2: Některá kamna jsou ještě připojená ke komínu, ale asi bych neskoušela v nich zatopit.
1: Z Kopřivnice Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Pohodová muzika ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli Anna K. a na malou chvíli.
1: Počasí.
0: Neděle 6. září v proměnách počasí, téma pro meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáše, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak tedy do jakého rána dnes z pohledu počasí vstáváme právě na severní Moravě a ve Slezsku?
2: Je to oblačné ráno, slabá přeháňka se teď vyskytuje v Jeseníkách, ale postupně se rozpadá. Teploty jsou od 11 do 14 stupňů, na horách je kolem 9 a vítr vane slabý, jihozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jakou podobu pak na sebe počasí vezme v průběhu neděle?
2: Bude to velmi podobné, čekáme spíše oblačné počasí, až později odpoledne na večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21, na horách bude kolem 14 a vád bude mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
0: A v noci a zítra, to znamená v pondělí, bude jak?
2: V noci se bude postupně vyjasňovat, ale k ránu bude oblačnosti přibývat, teploty budou klesat na 10 až 6 stupňů, vítr slabý, proměnlivý. Zítra z rána oblačno, takže podobně jako toto ráno, ale během dne může být přechodně až zataženo. Nicméně půjde většinou o oblačnost vysokou, která může být částečně průsvítná pro slunce. Teploty zítra maximálně 20 až 23, na horách bude kolem 16 a vítr slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu.
0: Počasí a meteorolog Tomáš Ostrožlík. Tomáši, děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
5: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
4: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Neděle 6. září, jak kam dnes vyrazit, Centrum tradičních technologií Příbor zve u příležitosti slavné mariánské pouti na komentované prohlídky. Začínají v 9 hodin a vstup je zdarma. Frenštátské náměstí Míru ožije oblíbenou akcí Frenštát na grilu. Potěší milovníky grilovaných specialit. Součástí je třeba kuchařská show Jiřího Hrachového, šéf kuchaře pražské restaurace Výčep. Tedy zažijte hospodský kvíz mimo jiné také, a to večer. Program startuje v 11 hodin dopoledne. Kostkofes, to je pozvánka na farní stodolu v Kravařích. Lego zábava potěší děti i dospělé. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. Ve Frýdku Místku si pro změnu připomenou Evropský den židovské kultury. Akce začíná ve 14 hodin na židovském hřbitově ve Slezské ulici ve Frýdku, kterým provede historik Jaromír Polášek z muzea Beskyd. No a v Kunině si užijete speciální prohlídku zámku s kastelánem Jaroslavem Zezulčíkem, který si nadělí k narozeninám. Začíná v 15 hodin a zajímat se můžete prakticky o všechno. Je dobré si místo rezervovat předem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cyklisty čekají komplikace na trase mezi Proskovicemi a Košatkou. Přes Ondřejnici se staví nová lávka. Přibývá případů, kdy lidé telefonují za volantem s mobilem v ruce. Festival Zažít Valmes jinak přilákal do Valašského Meziříčí 3000 lidí. Bude oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Dnes je neděle 6. září. Se zprávami je tady František Tichý. Dobré ráno. Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
2: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech. To nebylo nějak chytlé. No, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti.
0: Rok od roku přibývá případů, kdy lidé telefonují za volantem s mobilem v ruce. Vyplývá to z policejních statistik. Loni zaznamenali policisté 34 tisíce takových případů. Letos, do konce srpna, už jich bylo přes 26 tisíc. O 10% víc než za stejné období loni. Držení telefonu za jízdy vede k nepozornosti řidičů a nevěnování se řízení bylo letos do konce července nejčastější příčinou dopravních nehod. Kvůli letnímu extrémně teplému počasí začal vysychat nedávno zrevitalizovaný malý rybník v sámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Správce areálu ho musí dotovat vodou z podzemního zdroje, pokračuje kastelán Martin Váňa.
3: V rámci té revitalizace jsme se právě snažili hledat nějaké zdroje napájení tady tohoto nyní nebeského rybníku, takže jsme v rámci revitalizace de facto získali povolení dotovat ten malý rybník s podzemním zdrojem vody, kdy právě 50-kubiková podzemní retenční nádrž nám dovolila po celé to léto zalívat vlastně nové výsadby.
0: Festival Zažít Valmes jinak přilákal do Valašského Meziříčí 3000 lidí. Na vodní ulici, kterou jindy lidé spíš jen projedou na kole, hrála divadla, vystupovali cirkusáci a děti si sami stavěli domky z palet. Jednou ze zastávek byla taky živá knihovna, ve které půjčovali skutečné lidi a jejich příběhy. Jeden z nich vyprávěla nad Parožím myslivkyně Blanka Novotná.
4: Máme tady jelena, daňka, srnce, děti si to můžou vzít do ruky, v životě to asi neviděli nebo nevidí to až tak často. Pokud nemají doma nějakého myslivce, můžou si na to sáhnout, popovídáme si.
1: Počasí.
0: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme většinou oblačno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 16. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu dejte pozor na silnici 59 v Petřvaldu. V Ostravské ulici havarovalo osobní auto. Místo je z opatrnosti průjezdné. A pokud víte i o jiných komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na přesazování ovocných a okrasných stromů z jedné části zahrady na druhou se zaměříme hned kraje další hodiny víkendového vysílání. A taky se budeme věnovat basketbalu, povíme, kam dnes vyrazit a sledujeme počasí v regionu. Je neděle 6. září.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A z muziky Mekešbirka, skupina Holky, také kapela Nazaret, Naďa Urbánková, Ilona Čáková nebo legendární švédská ABBA zazní její SOS. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji krásné ráno.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Jak přesadit asiminu? A je to takový opadavý strom z pobřeží Severní Ameriky. Samozřejmě se dá pěstovat i u nás na zahradách, takže pokud máte dojem, že stačí stromek vyrýt a přesadit kamkoliv a kdykoliv, tak jste na velkém omylu. Ovocné stromky zahradníci doporučují přesadit maximálně v prvních 2 nebo 3 letech života, pak už ne. Navíc se vyplatí takovou rostlinu před přesazením obkopat, tu rýhu obložit slámou nebo třeba vlhkým listím a necháte stromek, aby si vytvořil v té rýze nějaký obrost a aby se mu zacelily kořeny a přesadíte ho až o rok později. Obecně se ale nedoporučuje přesazovat ani okrasné, ani ovocné stromky. Lepší je vysadit nové, protože je s tím méně práce. Ona, ta přesazovaná rostlina s poškozenými kořeny, pak několik let bojuje o svůj život a do těch ran se mohou dostat různé choroby. Takže jednodušší je koupit nový stromek a ten původní stojící na místě, kde ho nechcete mít, prostě vykácíte a odstraníte. Zdraví vás Kutil, tělem je duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Seriál Scarlett, Nazareth a Love Hurts ve víkendovém Dobrém ráno a za chvíli skupina Holky si senzační.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu přesně 16 minut a podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín záblatí právě teď 14 stupňů. Chuchelná hlásí rovněž podobnou hodnotu. Frenštát pod Radhoštěm, tam je chladněji, necelých 9 stupňů na teploměru. Frýdek-Místek, Svijadnov 13,5 stupně Celsia. Hornilomná 9,5, Jablunkov návsí necelých 11 stupňů právě teď na teploměru. Mořkov hlásí rovnou desítku, Mošnov 10,5 stupně a třeba Opava necelých 14 stupňů Celsia na teploměru. Jaký je výhled pro neděli? Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Zdánlivě obyčejná demolice lávky přes řeku se může proměnit v nečekaný příběh. Když dělníci v Poodří odstraňovali starou konstrukci, našli s pomocí autora původního mostu ukrytou schránku. Byli jsme u toho a reportáž zazní tady u nás ještě do 7:30.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Návrat do 90. tak to zní holky ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Meky Žbirka a skupina ABBA. Cyklisty čekají komplikace na oblíbené trase Chvoodřín. Stavaři totiž zbourali schátralou lávku mezi ostravskými Proskovicemi a Košatkou. Přes Ondřejnici se tak nedá projet a lidé musí na kolech jezdit oklikou. Původní konstrukci před 20 lety postavila parta dobrovolníků, která tam ukryla i tajnou schránku s dobovými materiály.
1: Boukněte potom. To je hřebík znovu.
2: Řemeslníci teď sundali část té konstrukce. Jsme tady se Zdeňkem Dvorským, autorem toho původního mostu. Chvilka napětí, bude tam ta schránka tajná nebo ne?
3: No bude, ale spíš je otázka v jakém stavu.
2: Ještě hřebík tomu brání, ale už jsme blízko.
3: Vyklepnout to nebude.
1: To je nějaká tuba nebo něco? Je to tady.
2: Je to tady. To je takový váleček obalený nějakou náplastí.
3: Mysleli jsme asi dopředu i na vlhkost a na brouky, tak
1: pane
3: je to dobrý.
1: Pane Dvorský, je to vaše.
3: Děkuji moc.
1: Nemáte
3: za spolupráci. Tak je tam dobová 50 koruna.
2: Ta už je neplatná.
3: Pak je tam kousek dobového tisku.
2: Tady je ten dopis.
3: Takové prohlášení, že tuto stavu postavili své pomoci občané Proskovic na konci roku 2007.
2: Já musím říct, že vy jste to psali obyčejnou tuškou.
3: Obyčejnou tuškou, protože jako voják vím, že tuška vydrží všechno. Proti tomu vlhku je tuška ideální materiál.
2: Jenže samotná konstrukce boj s vodou nevyhrála. Vše už bylo hodně poškozené, říká při demolici Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
1: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech. To nebylo nějak chytlé. No, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchní velouš. To opravdu, to bylo na hraně životnosti.
2: Přes Ondřejnici se teď cyklisté po své oblíbené trase vůbec nedostanou. Jako třeba Zbyněk ze Staré Bělé.
4: Musí se to udělat lepší, jak to bude v pořádku, než v takovém stavu, jak to bylo. Takže si to obědu a je to. No.
2: Nová lávka by oba břehy Ondřejnice měla spojit na jaře příštího roku. Z Košatky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Děti z Jablunkova mají dnes možnost vyzkoušet si různé sporty. Také o tom krátké zprávy a s nimi kolega František Tichý. Františku, dobré ráno.
3: Dobré ráno. Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Ostravě Porubě vzniknou na podzim nová parkovací místa. Stavba v Opavské ulici už začala a potrvá zhruba 2 měsíce. Nedostatek místa pro auta je dlouhodobě jedním z největších úskalí nejen v tomto městském obvodu. Radnice našla prostor pro celkem 18 nových parkovacích míst. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Nejvíc pochopení pro schodek mají voliči ANO. Rekonstrukce chodníků v Nádražní ulici ve městě Albrechticích je hotová. Jde o chodníky a prostranství před tamními bytovými domy. Práce dělali zaměstnanci místního sběrného dvora. Radnice tak chtěla ušetřit peníze. Město k opravám chodníků přidalo i rekonstrukci nedalekého parkoviště. Jiříkov na Bruntálsku otevřel novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Dosud museli lidé chodit podél frekventované cesty a chodník tam úplně chyběl. Součástí stezky je i několik atrakcí. Děti z Jablunkova mají dnes možnost vyzkoušet si různé sporty. Město organizuje na stadionu v Bělé festival, na kterém si mladí sportovci mohou vybrat, které pohybové aktivitě by se chtěli věnovat. Na stanovištích se představí fotbal, florbal, tenis, atletika, volejbal, ale také třeba hokej a horolezectví. Program začíná o 1:30 odpoledne. Jaké nás dnes čeká počasí? Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu během dne, přechodně vývoj kupovité oblačnosti, teploty 19 až 22 na horách do 16 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod. Odstraněny už byly i následky kolize osobního vozu v Petřvaldu na silnici 59. Aktuální informace ze silnic volejte na číslo 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 7.42 a za malý okamžik Eurythmics. Sport. Velký talent roste v ženském basketbalovém týmu SB Esch Ostrava. 18-letá Bohdana Metyšová se dokázala prosadit mezi dospělými v nejvyšší domácí soutěži. V uplynulé sezóně skončila s ostravským klubem na solidním čtvrtém místě a také vyhrála domácí pohár.
1: Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát prvním rokem Žubelo a doufám, že se mi podaří i ten rok mít dobrou minutáž a nějaký úspěchy by se hodně hodily a doufám, že budeme mít krásné medaile.
2: Usmívá se talentovaná basketbalistka Bohdana Metyšová, která má za sebou premiérovou sezonu v nejvyšší domácí soutěži žen. V dresu SB Esch Ostrava odehrála 12 ligových zápasů a zasáhla i do finále Českého poháru, ve kterém pomohla svému týmu k triumfu 11 vstřelenými body.
1: Já jsem se cítila super, máme super spoluhráčky, které mě hodně podporovaly, takže já jsem se na hřiště cítila velmi dobře, ani ne tolik nervózně a musím si to užila tu sezonu.
2: Mládežnická reprezentantka, která hraje na pozici rozehrávačky nebo křídla, zažila v Ostravě dosud nejlepší momenty kariéry. Přitom pochází z Čech a do moravskoslezské metropole přišla teprve před rokem.
1: Já pocházím z Litomyšle. To je kousek u Pardubic a jinak studuju v Pardubicích na sportovním gymnáziu, teď poslední ročník. A jsem hrála za Hradec a tam jsem nebyla úplně spokojená a hledala jsem nový klub. A Ostrava se mi začala líbit, byla jsem i vlastně v létě předtím s trenérkou Míšou Drtilovou. A nějak se mi to zalíbilo, ten styl celkově, a chtěla jsem zkusit něco novýho.
2: Většinu týdne je Bohdana Metyšová v Ostravě a studiu se musí věnovat dálkově.
1: Po zápase, když máme den volno, tak se snažím chodit do školy, dopsat písemky a trošku tam vít, no.
2: Popisuje svůj program studentka Pardubického sportovního gymnázia, která žije v Ostravě sama, takže si musí poradit bez pomoci rodičů, například s vařením.
1: Přece když jsem byla na intru nebo tak, tak tam byly obědy, večeře a teď nemám vlastně nic a musím všechno dělat sama a prostě to jídlo patří tomu sportu hodně a musím se stravovat dobře, no. Ještě jsem na takovým, no, ubytování, kde prostě mám jenom jeden vařič, takže to je takový složitější, ale dá se s tím žít a myslím si, že to zvládám.
2: Dodává v současnosti ostravská basketbalistka. Jejíž výkony v nejvyšší soutěži zaujaly i reprezentační trenérky a mladá hráčka dostala nominaci na mistrovství Evropy do 18 let, kde pomohla Česku k 10. místu a udržení elitní divize. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak to zní Rytmix ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik poutníci a jejich panenka.
1: Počasí.
0: Ze všeho nejdříve ale pohled na oblohu v regionu. Počasí sleduje meteoroložka Eva Richtariková. Evo, přeji krásné nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaká je tedy aktuální situace v regionu?
2: Tak nyní máme většinou polojasno, více oblačnosti, zejména v oblasti hor, a to jak Jeseníku, tak Beskyd. Teploty se pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. Na horách jsou kolem 5-6 stupňů. No a fouká mírný jihozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Jaká bude situace v průběhu neděle?
2: Očekáváme, že bude oblačno, přechodně polojasno. Větší pravděpodobnost na obývání oblačnosti je potom až později k večeru. Teploty se budou pohybovat dnes poměrně nízko, mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni. No a vítr povane mírný, západní, postupně i severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne.
0: Také situace v noci a zítra, v pondělí nás zajímá, čili jak bude?
2: V noci bude jasno nebo polojasno, k ránu pak bude oblačnosti opět přibývat a teploty čekáme mezi 10 až 6 stupni Celsia a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během toho zítřejšího dne pak bude oblačnosti opět více, očekáváme oblačno, přechodně až zataženo a teploty mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr povane stále slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: A dodejme prosím ještě údaj o vlhkosti vzduchu, barometrickém tlaku a rozptylových podmínkách.
2: Vlhkost se pohybuje mezi 60-70%, tlak přepočtený na hladinu moře je 1024 hektopaskalů a rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré.
0: Říká meteoroložka Eva Richtariková. My děkujeme za informace a přejeme klidnou službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Neděle 6. září a kam dnes v regionu vyrazit? Zoo Ostrava zve na komentované prohlídky skleníků. S průvodcem poznáte tropické a subtropické rostliny, které zoo pěstuje a využívá k dekoraci a údržbě expozic. Představí vám taky kolekci bonsají. Akce startuje v 11 a ve 14 hodin a sraz je u výběhu plameňáků. Ovšem pozor, nutná je rezervace předem. Na hrad Sovinec zveme na sovinecké šelmování a den

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rozhledna ve Starých Tichanovicích na Vítkovsku je dočasně nepřístupná. Policie stíhá seny.

0: seniora za sprejerský výtvor na zdi obchodu. Provoz modulární školy v České Vsi na Jesenicku bude zatím financovat obec. Čeká nás oblačný den s teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré nedělní ráno. Začala oprava rozhledny ve Starých Těchanovicích na Vítkovsku. Jak potvrdila tamní radnice, důvodem je nutná údržba a technická kontrola. V září bude proto vyhlídka dočasně uzavřená.
1: 12-metrová dřevěná věž se 40 schodů je oblíbeným cílem výletníků. Nabízí výhled na přehradu Kružberk anebo panorama Jeseníků. Nutné je opravit poškozené části, zbrousit a natřít povrch konstrukce. Omezený je teď i provoz slunečních lázní. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Policie šetří případ 65-letého sprejera, který poničil zeď obchodu v jedné obci na Kroměřížsku. Senior vytvořil na začátku července v dopoledních hodinách černým sprejem 5 metrů dlouhý nečitelný nápis. Podle policejního mluvčího Radomíra Šišky mu nevadili ani kolem jdoucí. Své jednání ospravedlňoval tím, že byl pod vlivem alkoholu a nevěděl, co dělá. Prodavačkám se později omluvil a nápis odstranil. I přesto mu nyní hrozí za trestný čin poškození cizí věci až jeden rok za mříž. V České Vsi na Jesenicku se část dětí dál učí v náhradních modulárních třídách. Klasická škola zatím není po předloňských povodních kompletně opravená. Smlouvy na pronájem a státní financování modulární školy ale skončily na konci srpna. Její provoz stojí v průměru 500 000 měsíčně. Fakturu za září tak bude muset zaplatit obec. Pokračuje ředitel Filip Vorm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: V podstatě ten program Živel 4 byl zastaven, ale vlastně zdaleka jakoby nemůže být ukončen, protože v podstatě u nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu. Jsou tam nějaké energetické náklady a tak dál, takže v podstatě bavíme se o 100 tisících měsíčně.
0: Vedení České Vsi usiluje, aby modulární školu dál financoval stát. Začala kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat ke sportu děti i dospělé. Letos se koná po čtvrté a podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala taky od Světové zdravotnické organizace. Součástí kampaně jsou i nábory do dlouhodobých pohybových aktivit a zapojit se můžou nejen jednotlivci, ale i celé společnosti a kolektivy. Počasí. Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupeň, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 mezi kilometry 341 a 321 ve směru na Brno. V odstavném pruhu se pohybuje vozidlo údržby, probíhá sekání trávy podél dálnice. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na návštěvu Austrálie vás pozveme. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s kolegou Martinem Písteříkem už za malou chvíli. Taky nabídnu reportáž z Kopřivnice, z Českého Těšína, předám tipy, kam vyrazit a sledujeme počasí v regionu.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
4: A taky s písničkami, které nestárnou. V této hodince se o ně postarají například Věra Martinová, Eva Farna, Eric Clapton, skupina Olympic a nebo kapela Činasky. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den s úsměvem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: krásný Eric Clapton ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Eva Farna a Boží Mlejny Melou.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 15 a půl minuty a tady je počasí v Moravskoslezském kraji. Osoblaha právě teď necelých 15 stupňů Celsia. Na Ostravsku se teplota pohybuje rovněž kolem 15. Praděd hlásí 4,5 stupně Celsia. Světlá Hora necelých 13 stupňů. Vítkov 13 na teploměru a třeba stanice Třinec Oldřichovice Javorový 9,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro dnešek? Dnes v Moravskoslezském kraji čekejme většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Jak daleko jsou nejbližší toalety? To je častá otázka turistů v neznámých městech. Český Těšín a polský Češin to lidem ulehčili. O prázdninách obě příhraniční města instalovala nové směrovky a kromě památek ukazují i právě na nejbližší toalety. Podrobnosti tady u nás ještě do 8:30.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skvělá Eva Farná ve víkendovém vysílání a do půl deváté také Věra Martinová a Cyndi Lauper. Český Těšín a polský Češin mají nové turistické ukazatele. Obě příhraniční města pro návštěvníky sjednotila systém značek, který provede lidi nejdůležitějšími místy kdysi jednotného města. Na 30 nových sloupků tak usnadní orientaci i objevování památek na obou stranách řeky Olše.
1: Já jsem si to tady díky tomu, že mi to říkáte, tak teprve teď jsem to zaregistrovala. No ale já si myslím, že to je bezvadné, že prostě pro nás, kteří jsme tady z Těšína, to třeba takové, že vím, kde mám jít. Ale proti se přijdou a z Polska nebo někud.
2: Paní Marta žije v Českém Těšíně a kolem náměstí chodí skoro denně. Na cestě z oběda jsem potkala i pana Jana.
3: Ta vícejazyčnost je u nás už jakoby takto léta páně zabudovaná, takže nám to vůbec nevadí a je to fajn.
2: Na sloupku v centru města je hned několik směrových cedulí. Ukazují cestu na nádraží, k zimnímu stadionu, informačnímu centru nebo taky k muzeu. Nechybí ani cedulka s šipkou k nejbližším toaletám a informace, za kolik minut k ním člověk běžnou chůzí dojde. Na vzniku nových ukazatelů pracovala obě příhraniční města společně, říká Monika Tomíčková z Českotěšínské radnice.
4: Tady tohle to značení už navazuje na to, které vlastně vzniklo v rámci projektu Po stopách těšínské tramvaje. Většina lidí zná tu tramvaj jako takovou, ale v rámci toho projektu právě vznikly i ty označníky.
2: V Českém Těšíně přibylo 14 sloupků s ukazateli, v polském Češině 17. Cedule jsou trojjazyčné.
4: Všichni, kteří přijedou, jak turisté, tak obyvatelé města, budou schopni se nějakým způsobem zorientovat. Určitě v každém případě čeština a polština, ale chceme být světový, to znamená angličtina taky.
2: Nový orientační systém vyšel obě města na přibližně 91 tisíc eur. Většinu částky pokryla dotace. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Skvěle zní Cyndi Lauper ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve staré červené vodě na Jesenicku. Také o tom krátké zprávy a s nimi dnes po celé ráno František Tichý. Dobré ráno, Františku.
1: Dobré ráno. Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Společnost Tatra Defense Vehicle chce během 3 let investovat v Kopřivnici zhruba 1,25 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně do rozšíření výroby vojenské techniky. V areálu vznikne ve 2 etapách celkem 14 000 metrů čtverečních nových výrobních ploch, nové administrativní zázemí a přibudou také výrobní technologie. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve staré červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, která patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala. Uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat. Ve Frýdku Místku v září začne 6. ročník Akademie Podnikej FM. Cyklus přednášek pro začínající podnikatele se bude zabývat využitím umělé inteligence a sociálních sítí v podnikání, efektivnímu fungování firem nebo finančnímu plánování. Všechny kurzy jsou zdarma. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje. Jaké nás dnes čeká počasí? Většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S několika částečnými uzavírkami počítejte v Ostravě. Ve Slezské Ostravě za Síkorovým mostem je zúžena Bohumínská, respektive Frýdecká ulice. Až do 15. hodiny je část vozovky vyhrazena pro účastníky akce Ostrava City Marathon 2026. V souvislosti s akcí bude uzavřena také Matiční ulice v centru města. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Potulní hráč a Vašek Neckář ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 8.39 a za malý okamžik Bryan Adams a potom podrobněji k počasí. Nolajského muzea v Kopřivnici láká návštěvníky nejen expozice věnovaná našemu fenomenálnímu běžci Emilu Zátopkovi, ale i původní interiér muzea. K historickým skvostům patří kachlová kamna, která před více než 100 lety vyrobila kopřivnická továrna zvaná Kachlovka. Zajímavé prvky z interiéru vily, jedny ze dvou, které si v těsném sousedství nechali v 19. století postavit synové významného kopřivnického průmyslníka Ignáce Šustaly, ukázala vedoucí muzea Věra Vahalíková i naší reportérce Ivě Havlíčkové.
1: My jsme přišli na jedno speciální místo.
2: Máme tady takovou odpočinkovou zónu, která krásně navazuje na park, který je vlastně kolem obou vil. Oni kdysi stáli v rodinné zahradě, tatínek je postavil pro své dva syny a je hrozně zajímavé, že první, co chlapci udělali, tak udělali plot mezi těmi dvěma zahradami. Tím se dalo procházet, rodiny se stýkaly, ale chtěli mít své soukromí. A dneska si u nás může návštěvník odpočinout od všech těch zážitků, které načerpá v muzeu a po procházce parkem a může do toho parku vyhlížet a přitom listovat knihami, které jsou věnované sportu i Zátopkovi samotnému.
1: My jsme v takové tedy zimní zahradě, dalo by se to říct, tak?
2: Ano, je to zimní zahrada, dneska je to prosklený prostor, ale to už je novodobější úprava, předtím to byl volný výhled z terasy vlastně do té rodinné zahrady.
1: My ještě s Věrou Vahalíkovou jdeme, říkáte, k nejkrásnějšímu exponátu v Šustalově vile.
2: Nejkrásnější jsou u nás samozřejmě keramická kamna, která jsou z původního zařízení té vily, protože se vzali děti zakladatele Tatrovky, vlastně výrobce kočáru a místní továrny na keramické zboží, tak proto ta kamna jsou opravdu repre, nádherné kusy. Zachovaly se i dobové tapety, anebo jsou udělané jejich repliky, tak to zdobí vlastně ty pokoje. Expozice věnovaná Zátopkovi trošku ta kamna zastiňuje, ale je to opravdu nádhera, včetně podlah a stropů, takže když trošku odpoutáte zraky od toho Zátopka, tak je pořád co k vidění.
1: Kamna tady, ty, co stojí v tom rohu s tím zlatým zdobením?
2: Ty jsou spíš taková holčičí, poznáme, že jsme v dámském pokoji a když projdeme do jiných, tak podle výzdoby si asi tipneme, jestli ten pokoj byl určený pro děti nebo pro muže.
1: Takže kamen je tady vícero.
2: Některá kamna jsou ještě připojená ke komínu, ale asi bych neskoušela v nich zatopit.
1: Z Kopřivnice Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Brian Adams ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli Black Milk.
1: Počasí.
0: 8 hodin, to mne celých 48 minut. Podíváme se společně opět do meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín, záblatí právě teď 15,5 stupně Celsia. Červená hlás 11 stupňů, Frenštát pod Radhoštěm necelých 13, Frýdek Místek, Svijadnov necelých 15 stupňů na teploměru. Hladké Životice 15, Horní Lomná 11 stupňů, Jablunkov návsí 13,5 stupně Celsia, třeba Karlova Studánka právě teď necelých 11 stupňů na teploměru, Opava 16,5 stupně Celsia a například Mořkov 14,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro dnešek? Čekejme v kraji většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A také s tipy, kam vyrazit, prohlídka židovského hřbitova, grill show nebo speciální prohlídka kunínského zámku s kastelánem. Nedělní tipy si poslechněte už za okamžik.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
3: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
2: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Black Milk ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje a do 9. hodiny také Petr Spálený a Dlouho, dlouho spím. Máme neděli 6. září a kam dnes vyrazit? Centrum tradičních technologií Příbor zve u příležitosti slavné Mariánské pouti na komentované prohlídky. Začínají už za několik málo minut, přesně v 9 hodin a vstup je zdarma. Frenštátské náměstí Míru ožije oblíbenou akcí Frenštát na grilu, potěší milovníky grilovaných specialit. Součástí například kuchařská show Jiřího Hrachového, šéf kuchaře pražské restaurace Výčep. Večer zažijete hospodský kvíz, program ovšem začíná už v 11 hodin dopoledne. Kostkofest je pozvánkou na farní a do farní stodoly v Kravařích. Lego zábava potěší děti i dospělé. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. To ve Frýdku Místku si připomenou Evropský den židovské kultury. Akce začíná ve 14 hodin na židovském hřbitově ve Slezské ulici ve Frýdku, kterým provede historik Jaromír Polášek z muzea Beskyd. A v Kunýně si užijete speciální prohlídku zámku s kastelánem Jaroslavem Zezůčíkem, který si nadělí k narozeninám. Začíná v 15 hodin a zajímat se můžete prakticky o všechno. Je dobré si místo rezervovat předem.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. V Karolince na Vsetínsku začala obnova místního hřbitova. Frenštát pod Radhoštěm vysadil nové třešně. Bude oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré dopoledne. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit.

0: kolit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školící střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu obnova místního hřbitova. V první etapě tam vyrostou kolumbária a rozptylová loučka. Obec zaplatí zhruba 10,5 milionu korun.
2: Na hřbitově vznikne 12 kolumbárií, dohromady v nich bude 144 schránek, do každé se vejde 5 uren. Obec se chce vyjít vstříc lidem, kteří o místo pro urny žádají opakovaně. Hotovo má být v polovině příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Hned několik nových stromů zasadila radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. Lidé je najdou u škvárového parkoviště v blízkosti ulic Rožnovská a Františka Palackého. Město si od výsadby slibuje menší prašnost a přehřívání.
3: Západní stranu parkoviště nově zdobí třešně křovité s bílými květy. Jižní stranu pak doplňují třešně podzimní s růžovými květy, které můžou netradičně rozkvést na přelomu října a listopadu. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína vás zdrží omezení za Hradcem nad Moravicí. V lokalitě Salaš se kvůli práci na vozovce bude jezdit až do 16. září kyvadlově jedním pruhem. Aktuální informace ze silnic volejte na číslo 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Končily prázdniny, začaly povinnosti. Ovšem také čas po dovolené a po letním volnu může zpestřit dobré čtení. Pro knižní tipy se spolu vypravíme do knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. Také nabídnu další díl rozhlasového seriálu Příběhy z muzejního depozitáře a možná i něco navíc.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou, teď třeba v podání Jiřího Schillingera, Pet Shop Boys, Karla Zicha nebo Jarka Nohavici. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Dobrý den.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: No a co pak můžete u nás vyhrát? V tom balíčku je vybavení pro správného houbaře typu nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka a také velmi praktická rolnička do lesa. Stačí jediné dovolat se právě teď na číslo 596 11 22 66 a vědět správnou odpověď dnešní soutěžní otázky. Já už se ptám, kdo se dovolal. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady Jarda z Hradce nad Moravicí.
1: Jardo, já vás zdravím do Hradce nad Moravicí a mám pro vás soutěžní otázku, tak tedy poslouchejte pozorně. V atlasu hub najdeme tuto houbu pod názvem pečárka polní. Běžně ji ale známe pod jiným označením. Spíše než v lese, tuhle houbu najdeme na loukách. Znáte tedy další označení pečárky polní? A mám pro vás tři možnosti. Za A bedla vysoká, za B žampion polní, anebo za C hřib královský.
2: Tak já bych dal zase, já to nevím, ale víte. No,
1: takže Cčko říkáte, hřib královský.
2: No.
1: A trváte na tom.
2: Jo.
1: Tak bohužel to je špatná odpověď, takže je mi líto, ale dáme šanci někomu dalšímu. Přeji vám krásný den.
2: No, já to nevěděl vůbec, to jsem ty typlal, no, víte.
1: Jasně, je mi to jasné, děkuji moc.
2: Ale bylo štěstí, že se dovolal a přeji krásný neděli všem.
1: Tak, také přejeme krásnou neděli a dáme šanci někomu dalšímu, kdo se právě teď dovolal do našeho živého vysílání. Uvidíme, kdo ne, respektive uslyšíme, kdo je na lince. Dobrý den, dobré dopoledne.
3: Dobrý den. Tady Marta Hlučín.
1: Paní Marto, já vás zdravím do Hlučína. Slyšela jste soutěžní otázku?
3: Ano, slyšela.
1: Tak schválně, víte správnou odpověď. Máme už pouze Ačko a Bčko.
3: Tak je to žampion.
1: Žampion polní a to je správná odpověď.
3: Ano.
1: Blahopřeju, vyhráváte od nás balíček, jak jsme avizovali, ve kterém je vybavení pro správného houbaře typu nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka a také rolnička do lesa. Jste vášnivou houbařkou?
3: Ano, jsem.
1: Takže jsme se trefili správně do gusta. Blahopřeju, vyhráváte od nás krásnou cenu a poprosím, zůstaňte na lince, protože
3: ano,
1: si na vás musím vzít potřebné kontakty. Přejeme krásnou neděli.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Šelinger a jsem prý blázen jen ve víkendovém dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm je tentokrát zdrojem inspirace pro pravidelnou nedělní čítárnu. K mikrofonu jsme pozvali knihovnici Kristýnu Týlovou a požádali o tituly, které jsou mezi frenštátskými čtenáři oblíbené. Natáčela reportérka Petra Štrimplová.
1: Nejdříve nabídeme posluchačům sérii dětských knížek, takže z těch titulů, co nabídneme?
2: Já jsem vybrala 4 knížky, 2 pro předškolní děti, 1 pro školák, 1 pro starší děti. Mm-hmm. Začala bych knížkou pro nejmenší děti, je to Leporello s názvem Léto od německé autorky Rotrud Susan Berner. Je to vlastně knížka, která je obrázková pouze, nemá v sobě žádný text a je to knížka ze série 4 knížek, respektive 5. Je to Jaro, léto, podzim, zima a noc. Je to obrázková knížka, která obsahuje spoustu detailů, spoustu postaviček.
1: Já se na to dívám, já už tím listuju. Jsou to vlastně tvrdé takové ty deskové stránky a je to hromada těch prostě malinkatých detailů, zákoutí. Je to třeba průřez domem a to jsme měli strašně rádi s dětmi, protože tam se dá právě vyčmuchat spousta zajímavostí. Vlastně dá se na tom strávit spoustu času, než se prostuduje jedna stránka.
2: A skvělé na tom je, že každé to čtení je úplně jiné a objevujete pokaždé něco jiného. V každé sérii těch knížek se opakují ty stejné postavy i stejné místa. Takže to pro zábavné děti to moc baví.
1: A tady je spousta letní tématiky, takže koupání, zmrzlina a jiné hezké zajímavé věci. Tak, v pořadí druhá.
2: Takže jako druhou jsem vybrala knížku Bluey, Zoo. Je to knížka, která je podle australského animovaného seriálu Bluey, v češtině jako Blue. A je to velmi oblíbený seriál a jsem moc ráda, že to vyšlo knižně teďka. I česky, protože nejdříve vycházely knižky jenom anglicky a od, myslím si, že Vánoc loňského roku vychází i v češtině. První vyšlo Táta uspává a teďka je červnová novinka Zoo. A
1: kdo je hlavním hrdinou?
2: Je to štěňátko, 6leté štěňátko Bluey, nebo Blue teda, a její rodina, její sestřička a její maminka, tatínek. Oni vždycky zažívají spoustu různých dobrodružství, spoustu her. Je to takové velmi milé čtení, baví to celou rodinu, hlavně i rodiče.
1: Tak tady už pár písmenek je a je to takové to čtení, kdy si sednu do klídku s dítětem a prokousáváme se tím příběhem.
2: Ano. Nebo třeba před spaním se to dá číst.
1: Tak. Říkali jsme autora?
2: Je to kolektiv autorů, není vyloženě jeden autor.
1: Další?
2: Jako další tady mám pro mladší školáky, zhruba 8+. Nejnovější knihu od Michaly Fišarové, jmenuje se Ela v zemi medvědu. Je to vlastně druhý díl, navazuje na knížku Ela v zemi trolů. A teďka se s holčičkou Elou a její rodinou vydáváme na cestu do Ameriky a cestu po Americe. Je to vlastně takový cestovatelský deník pro děti, který kombinuje vlastně vyprávění a zároveň i deníkové zápisky, ze kterých se dozvíme spoustu informací o zajímavých místech v Americe. Takže je to jednak velmi poutavé a zároveň naučné pro děti.
1: Ilustrace koukám, nakreslila Jitka Petrová, ty jsou moc pěkné. No a jak jste říkala o těch deníkových záznamech, tak na vnitřním vlastně přebalu té knihy nebo z druhé strany titulky, tak vlastně jsou takové deníkové zápisy.
2: Ano, oni jsou i v té knihy, jsou vlastně odděleny barevně v textu.
1: Takže budeme putovat s Elou po Americe. A nabídku pro děti uzavřeme kterou knihou?
2: Takže je to kniha pro starší děti, pro teenagery zhruba 14+, a je to knižka Felicracie od francouzské autorky Hélène Lenoir, snad to čtu správně. A je to taková originální postapokalyptická sci-fi.
1: Ano.
2: Je to zároveň je to velmi jako taková humorná knížka formou deníkových zápisků dvou hlavních postav, kterými jsou teenageři. A je i graficky velice zajímavá. Vlastně pojednává o tom, že Zemi ovládli mimozemšťané, kteří vypadají jako kudlanky a z lidí si udělali domácí mazlíčky.
1: Kudlanku máme na titulní straně, na přebalu knihy, takže to je náš mimozemšťan, který začal na Zemi vlastně úřadovat a vládnout. Tak asi nejen teenager se tím pročte ke konci, i dospělého by to bavilo.
2: I dospělého by to určitě bavilo.
1: Tak.
2: Potvrzuji.
1: A je to jedna z knižních novinek?
2: Je to vlastně knížka už rok stará, ale u nás ve fondu ji máme nově teďka. Proto jsem ji vybrala. Je to takové lehčí oddechové čtení.
0: Říká knihovnice Kristýna Týlová. Do Frenštátské městské knihovny se vrátíme zase po písničce a vy uslyšíte, po čem zajímavém by mohli sáhnout dospělí čtenáři.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pro várku čtenářských tipů pro letní dny jsme si zajeli do knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. U mikrofonu usedla knihovnice Kristýna Týlová a spolu s redaktorkou Petrou Štrimplovou probrali taky čtivo pro dospělé čtenáře.
1: Nabídku pro dospělé čtenáře začneme kterou knihou?
2: Takže vybrala jsem knížku Přetíženy od dvou autorek, Kateřiny Trávníček a Martiny Maškové. Jedná se o populárně naučnou knížku. Je to kniha ze září roku 2025, ale my ji máme ve fondu teďka nově, proto jsem ji vybrala. Je to knížka, která vznikla na základě podcastu Mrchy z pekel a věnuje se vlastně primárně ženám, které musí zvládat úplně všechno a všechny a díky tomu jsou přetížené.
1: Takový rádce, jak ano. přežít ten těžký ano. svět
2: ano.
1: a frustrace a kde najít úlevu tady.
2: Ano. A jak vlastně, jak toho zvládat méně. Nenabalovat si toho ještě více, nebýt ty dokonalé ženy a mámy, ale naopak, jak si ulevit, jak to zvládnout méně.
1: Jak delegovat povinnosti
2: ano,
1: možná
2: třeba.
1: Na okolí.
2: Já se na knihu teprve chystám, takže jsem sama zvědavá. A určitě se doporučuje teda nejen ženám a maminkám, ale také mužům třeba.
1: Tak sáhněte po titulu, má to vlastně i zajímavý takový zaklíčovaný název Přetíženy. Graficky je to zpracováno tak, že v tom člověk ty ženy vidí a zároveň je tam ta tíha, která na nich leží. Zajímavý tip, druhý v řadě je který?
2: Druhou knížkou je kniha Výšina od autorky Markety Lukáškové. Je to novinka, teďka z března letošního roku. Jedná se o takový dystopický fantasy román. Odehrává se to v budoucnosti, kdy lidé se přesunuli do kolonie a žijí v kolonii, která se zdá být dokonalou, ale jak se prokousáme příběhem, tak zjistíme, že to vlastně asi tak dokonale není. A je to vyprávěno z pohledu spousty postav, takže odhaluje se postupně, budeme odhalovat tajemství.
1: Víme, kde se nacházíme? Je to situováno do nějaké konkrétní třeba krajiny nebo tak?
2: Je to v horách, nachází se to v horách.
1: Je to něco, co by možná mohlo nastat, ale jsme rádi, že to ještě ano. nenastalo. Hodně hrdinů, přece jenom nedal by se vybrat nějaký jeden ústřední, kolem kterého se to točí?
2: Tak hlavní postavou bude Mia. Mia a její rodina.
1: Každopádně, až budete hledat něco zajímavého na letní čtení, sáhněte po Výšině. Tak a my to máme další v pořadí.
2: Takže další v pořadí je knihovna Vypůjčených srdcí od autorky Lucy Gilmore. Knížka převážně, řekla bych asi pro knihomoly,
1: ano.
2: protože se odehrává v knihovně a je plná knih. Vlastně, kdy hlavní hrdinka objeví starou knihu, a v té staré knize objeví poznámky dvou milenců, kteří si takhle přes knihu dopisovali. A ona sama zjišťuje jejich tajemství, odkrývá ten příběh. A zároveň ta knížka obsahuje spoustu narážek na knihy, obecně na známé tituly třeba, na slavné citáty a různá mota. Takže pro milovníky knih to bude určitě skvělé čtení. Zároveň to bude oddechové čtení. Takže ideální.
1: Jak je v tom milostná zápletka, tak to je sázka na jistotu. Takže Lucy Gilmorová knihovna Vypůjčených srdcí přeložila Karolína Limrová. A poslední v naší nabídce.
2: A poslední knížku jsem vybrala novou detektivku od Dominika Dána. Ten je velmi oblíbený tady v naší knihovně a milovníci klasických detektivek by po této knižce určitě měli sáhnout. Je to knížka Věštkyně. Je to už 41. případ Richarda Krause, ale chronologicky ta kniha, myslím, patří dřívej do té série. A v této knize se budou řešit dva případy. Zároveň se tam objeví postava Věštkyně, takže tam bude takové tajemství trošku, záhady, okultno.
1: A já se koukám na vlastně přebal nebo záložku té knihy. Tady je opravdu kompletní výčet autorova díla a to je obálka vedle obálky, to je opravdu velmi plodný spisovatel Dominik Dán, tak další z napínavých příběhů z jeho pera s názvem Věštkyně. Nabídli jsme sérii letního čtení, nejen letního, to se dá číst celý rok, ale proč si nezalézt s knížkou někam do klidu nebo na deku u vody? Tipy poskytla Kristýna Týlová z Frenštátu pod Radhoštěm, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Tak to zní mantra, že ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje a za malý okamžik Rangers. Do dávné prehistorie vás vezme další díl rozhlasového seriálu Příběhy z muzejního depozitáře. Tentokrát se vrátíme do času, kdy naši planetu obývali trilobiti. Jednoho jedinečného a přímo spojeného s Ostravskem má v expozici i Ostravské muzeum. A tam se vydáme už za malou chvíli. Dobré dopoledne.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře.
1: Jméno, které zní jako zaklínadlo, nese jedna z pozoruhodných a unikátních skamenělin ve vitríně geologické expozice Ostravského muzea. Vypráví příběh se dávných časů, kdy Ostravsko bylo zalito prvohorním mořem a v něm plavali trilobiti. Zaznamenala ho Petra Štrimplová.
2: S geologem Pavlem Bartákem stojíme nad jednou z vitrín v rámci expozice, která je věnována geologii v Ostravském muzeu. A nás zajímá z té plejády exponátů. Jeden konkrétní má název, takový tajemný trochu, Paladin Mladeky, pro lajka tajemný, a vy vysvětlíte ty podrobnosti.
3: Tak jedná se vlastně o skamenělinu drobného trilobita, který žil na území dnešního Ostravska zhruba před 324 miliony lety v období mladších prvohor, konkrétně období karbonu. A tento trilobit je také unikátní tím, že se vlastně vztahuje vyloženě k nejbližšímu okolí Ostravska. Nikde jinde v České republice ani na světě tento druh nenajdete.
2: Já v poznámce čtu, že je nejmladší nalezený na území České republiky, takže má takovéto prvenství na hřbetě. Já tu breberku vidím v rámci toho materiálu. Popišme, co to bylo vlastně za živočicha v rámci toho prehistorického světa. Trilobit je takový jakoby známý.
3: Tak trilobiti představují dnes již zcela vyhnulou skupinu prvohorních členovců, kteří se poprvé objevují na Zemi před nějakými 521 miliony lety a zcela potom vymírají před zhruba 250 miliony lety na konci prvohor. A máte pravdu, jedná se opravdu o nejmladšího zástupce této skupiny z území České republiky, protože všechny ostatní nálezy, které se koncentrují zejména do oblasti Prahy, tak jsou výrazně staršího data.
2: No a štěstí na takové nálezy, to souvisí velmi s donedávna typickou činností pro tento region, a to je těžba uhlí, hornictví, takže ten popisek, který pod Paladinem Mladeky je, tak nás odkazuje do Orlové.
3: Ano, tak tento konkrétní nález zase pochází z dolu Žofie v Orlové. Já bych vlastně jenom na tomto místě zmínil, že to druhové jméno Mladeky odkazuje vlastně jako podsta někdejšímu řediteli kamenouhelných dolů v Orlové, který se výrazně zasloužil o sběr těchto karbonských skamenělin na území Ostravsko-karvinského revíru.
2: Tak prozraďme celé jméno jeho.
3: Erik Mládek.
2: Erik Mládek, takže je takto vlastně zvěčněn v druhovém pojmenování. Říkám správně,
3: ano,
2: druhovém.
3: Ano.
2: Paladin Mladeky. Já jsem říkal, že breberku vidím, ale je to vlastně kus toho trilobita, tak co se z něho zachovalo?
3: Ten trilobit se nachází ve dvou částech. To, co vidíme na pravé straně, je hlavová část, která ve centrální části nese takové výstupky. Jsou to oční lišty, na kterých byly původně umístěny vlastně oči, oční orgány. Druhý dílek vlastně z tohoto trilobita je takzvané pygidium, neboli ocasní štít, který vznikl s růstem několika příčných žeber v jeden pevný celek.
2: Takže ke kukadlům a k zadečku odkazují tady ty dvě části. No přijďte prostudovat. Pavel Barták z Ostravského muzea z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie vyšetřuje případ otravy ryb ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem. Karvinští cyklisté se vydávají na první výjížďku přes Novou Lávku do Polska. Dnešek bude oblačný s teplotami kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, která patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: Západní stranu parkoviště nově zdobí třešně křovité s bílými květy. Jižní stranu pak doplňují třešně podzimní s růžovými květy, které můžou netradičně rozkvést na přelomu října a listopadu. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Zhruba po 3 hodinách skončila v Moskvě schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Jednání se za ruskou stranu zúčastnil i Putinův zmocněnec Kiril Dmitrijev. Podle něj byla schůzka důležitá pro dosažení míru. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily plánu ani výsledky schůzky nejsou známé.

0: Karviná dnes pořádá první cyklový let přes novou sousedskou lávku v části Louky. Cyklisté od areálu Lodičky po zhruba 25 kilometrech dorazí k zámku v Končice v Jelkě, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
1: Trasa povede přes zámecký park, Darkov, kolem Karvinského moře až k sousedské lávce v Loukách. Výška pak bude pokračovat na polskou stranu. Cyklový let je určený rekreačním i zkušenějším cyklistům.
0: Multižánrový festival Jesnění, který se koná od čtvrtka v Jeseníku, dnes končí. Poslední den nabídne dvě divadelní představení a hudební vystoupení. Program začíná v 10.45. Informace vyplývá z webu festivalu.
2: Počasí.
0: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením provozu počítejte na silnici 57 u Hustašovic na Novojičínsku. Je tam nehoda dvou osobních aut, na místě zasahují záchranáři. Projíždějte opatrně. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok.
3: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači, to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let, až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka. Když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná i podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přátelé, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu a jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
10: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
11: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: dá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v Císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké jakože bylo, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Přibývá případů, kdy lidé telefonují za volantem s mobilem v ruce. Jablunkovský festival sportu pomůže dětem vybrat si pohybový kroužek. Bude oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji, v 60 případech, obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než ho zlevnili.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 miliony korun. Rok od roku přibývá případů, kdy lidé telefonují za volantem s mobilem v ruce. Vyplývá to z policejních statistik. Loni zaznamenali policisté 34 tisíce takových případů. Letos do konce srpna už jich bylo přes 26 tisíc, o 10% víc než za stejné období loni. Držení telefonu za jízdy vede k nepozornosti řidičů a nevěnování se řízení bylo letos do konce července nejčastější příčinou dopravních nehod. Po stopách Josefa Wachtlera se teď můžou vydat lidé ve Vsetíně. Stavitel a podnikatel v 19. století výrazně změnil podobu zámku i celého města. Zážitková hra provede lidi místy, která jsou s ním spojená.

0: Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci a na jednotlivých zastaveních plnit úkoly. Co najdou lidé na konci stezky, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
1: Trasa symbolicky končí na náměstí Svobody u nového Wachtlerova kamene, který instaloval akademický sochař a nositel ceny města Vsetína Miroslav Machala, a při jeho návrhu se inspiroval sloupy v zámecké zahradě a altánku, které nechal vyrábět právě Josef Wachtler.
0: Děti z Jablunkova mají dnes možnost vyzkoušet si různé sporty. Město organizuje na stadionu v Bílé festival, na kterém si mladí sportovci mohou vybrat, které pohybové aktivitě by se chtěli věnovat. Na stanovištích se představí fotbal, florbal, tenis, atletika, volejbal, ale také třeba hokej a horolezectví. Program začíná o 1:30 odpoledne.
2: Počasí.
0: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme většinou oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupeň, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S částečnou uzavírkou počítejte v Ostravě. Ve Slezské Ostravě za Sikorovým mostem je zúžená Bohumínská, respektive Frýdecká ulice. Až do 15. hodiny je část vozovky vyhrazena pro účastníky akce Ostrava City Marathon a v souvislosti s akcí bude uzavřena také Matiční ulice v centru města. Bezplatné číslo na zelenou vlnu je 800 553 553. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Premiéru druhé části četby z třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel s Alenou Sasínovou Polarček a Davidem Viktorou nabídneme dnes odpoledne. Teď 4,5 minuty po hodině 11. jsme připravili pořádnou, ale opravdu pořádnou porci dechovky s Arturem. Počkejte si, zazní už za chvíli.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
3: A do té doby například Michal David a Nenapovídej. U mikrofonu Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den s úsměvem. We'll be right back.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: Dobré dopoledne, vážení přátelé, začíná Chaloupka strýčka Artura, tedy speciální pořad Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky dobré muziky, dobrých vtipů a dobrých rad, které by normální smrtelník ani nečekal. A objevil jsem jeden takový pěkný, docela nevinný vtip, a to majitel staré, oprýskané, rezavé škodovky 120 jednou ráno vidí na laku svého auta klíčem vyrytý nápis: "Přestříkej si tu kraxnu, nedá se na to dívat." A tak si řekne, že ten vandal má docela pravdu a nechá auto opravit a přelakovat. A jeho krásná Škoda 120 v červené, krásné, nové, originál barvě teď stojí před domem a nemůže se na ní vynadívat. A hned druhý den ráno, jak se probudí, tak se už zase hrne k tomu autíčku podívat se na něho a najde na něm klíčem vyrytý nápis: "No vidíš, hned je to lepší." Tak vtip nic moc, ale hudba bude vynikající. A kdo umí lepší vtipy, tak mi je pošlete. Máte na to adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Ale upozorňuju, že to musí být slušné vtipy. Zrovna minulou neděli jsem hrál s dechovkou ve Staré Bělé a jeden muzikant mi pořád vyprávěl své vtipy, protože si myslel, že budu rád, že ty vtipy od něho získám. Ale věřte nebo ne, buď to byly samé zprostěrny největšího kalibru, anebo jsem se vůbec nezasmál. A jdeme na to, dáme si písničku Simo Jamila a hraje to Vysočinka. Příjemný poslech Chaloupky strýčka Artura vám všem přeje Artur Kubica.

Objevil jsem takovou parohatou prevenci, tedy docela vtipnou a hlavně praktickou radu pro pány, kteří jsou ženatí a mají podezření, že jim za manželkou občas chodí škodná. Takže dobře, poslouchejte. Tady píšou, že si každý chytrý ženatý muž musí uvědomit, že jeho krásná žena potřebuje mít ve skříni v ložnici tolik nových šatů, aby se do ní už nevešel žádný milenec. Tomu se říká údajně parohatá prevence. Tak nevím, přeberte si to. A mám tady jeden vysvětlovací vtip. Určitě si vzpomínáte na filmovou sérii Hvězdné války. A tam byl takový malý robot R2-D2, takový kužel na kolečkách a pořád jenom pípal. Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, takhle mluvil. No a naši čeští vtipálkové zjistili, že ten robot v těch Hvězdných válkách mluvil tak sprostě, že museli všechna jeho slova vypípat. Tak to jsem nevěděl. Bedřich Čuba, zpěvák a Vlašský dechovkový král, naspíval s policejní třináctkou Valčík, říkala mi matička, je velice pěkný. Takže my si teď ten nádherný Vlašský hlas, tedy Bedřicha Čubu, připomeneme, poslechněte si to, udělá vám to určitě radost.

To taková paní pláče a pláče. Slzy jí stékají po tvářích. A ta paní přijde ke své mamince a povídá: maminko, dnes jsem četla velice krásný milostný dopis od mého muže. A ta tchýně povídá: no a tak proč pláčeš? Máš být ráda, štěstím bez sebe. A ta paní povídá: pláču, protože ten dopis byl adresovaný sousedce od naproti. Tak to byl takový smutný vtip, i takové tady máme, protože se to může přihodit a všechny příběhy jsou tady ze života. A tento týden jsem v pravidelném pořadu Dvakrát měř, jednou řeš radil, co s mechem na střeše. Doma jsem za to dostal vynadáno, takže mech na střešních taškách, na střeše, může to být problém. A jak ho odstranit? Tak jsem se na to ptal odborníků a první základní informací je, že když se mechu u vás na střeše daří, tak máte čistý vzduch. A to je radostný poznatek. A možností, jak se ho zbavit, sundat ho, je několik. Třeba použít chemii, někdo říká modrou skalici, ale nejlepší je prý vzít vapku a ten mech ze střechy odstranit tlakem vody, protože stejně se tam zase za 2, 3, 4 roky usadí znova a vy to budete dělat zase. A když to postříkáte nějakou chemii, tak to stejně uschne a stejně to tou vapkou musíte z té střechy sundat. A mě napadlo, když je to pořád stejné, tak nebo tak, tak proč nenechat ten mech tam, kde je? No a říkal jsem to doma manželce a ta povídala, že to je teda skvělá rada o ničem. Tak schválně, jestli máte dobrou radu, jak zatočit s mechem na střeše, pošlete ji, třeba se budeme divit. Adresu jsem už říkal, artur.kubica@rozhlas.cz. A teď si dáme od Václava Maňase a Jardy Hájka Zvonění pravdy. A hraje to, to určitě víte, nejrychlejší dechovka na světě, tedy babouci. Nikdo nikdy nehrál dechovku tak rychle jako babouci a to je pravda pravdoucí. A babouci letos koncertovali až za velkou louží, tedy ve Spojených státech amerických, tak daleko to se svou rychlostí a se zpíváním pošumavských písniček dotáhli.

Máte to doma těžké? Stěžuje si váš partner nebo partnerka, že je zanedbáváte, nevodíte do společnosti? Pak tu mám docela zajímavý příběh. Našel jsem ho tento týden. To taková paní vyčítá manželovi. Takovou dobu si už se mnou nikde nebyl. Ani v kině, ani v restauraci a o divadle vůbec nemluvím. A ten pán odloží noviny, dopije to pivečko v obyváku a povídá: co si stěžuješ? Proč si stěžuješ? Jenom si vzpomeň, kdo s tebou vloni jel na pohotovost, když si zlomila nohu. Co? Tak, to byl příběh ze života. Mám tady ještě jeden, to se baví dvě sousedky cestou domů z nákupu a ta první povídá: tak paní sousedko, jestli se doma přeřeknu, že poslední věc, která byla ve slevě a já jsem na ní zapomněla, že to bylo koupit pivo, tak dneska nejspíš spím u vás. Já jsem taky přišel z práce domů takový vysušený a věděl jsem, že mám v ledničce jedno pivo, tak tam jdu a ejhle, žena mi ho mezi tím vypila. Takový je život. A říká se tomu zrada. Jenže tohle ženy nikdy nepochopí. O tom se mohu bavit jedině s chlapy. My si v tom rozumíme. No a na to byl tento smutný povzdech stárnoucího muže. Celé mládí jsem hledal ženu, která bude vařit jako moje matka. A našel jsem ženu, která pije jako můj otec. Dáme si, zaspívejte kamarádi, a je to Táhlica v podání moravských muzikantů.

Mám pro vás policejní příběh, znám ten vtip v jiné verzi a tady tu jsem objevil nedávno. Takto policejní náčelník jede autem kolem nějakého rodinného domku a vidí, že na verandě postává hromada jeho policistů. Je tam zásahovka, je tam kriminálka, je tam i sanitka, i pohřební auto. Tak zastaví a křičí na ně. Co je? Proč tady tak stojíte všichni? A ten jeden policista povídá. Víte, pane náčelníku, tady ta paní uvnitř zabila svého muže kladivem, protože jí přešel po čerstvě umyté podlaze. A ten náčelník povídá, no a proč tam všichni tak okouníte, už jste jí zatkli? A ten jeho podřízený povídá, šílíte náčelníku, to je velice riskantní, tam se teď nikdo neodváží, čekáme, až ta podlaha uskne. A když jsem u takových drsných vtipů, tak jsem objevil jeden pro dámy. Je to s jasnovidkou. A to paní je u jasnovidky a ta jasnovidka povídá, vážená paní, tady v kartách čtu, že vás váš muž podvádí, a to velice pravidelně. A ta paní tak nějak zbledná říká, no tak tomu bych tedy nevěřila. Ten můj ťuňťa, že by mě podváděl? A ta jasnovidka se tak zarazí a říká, jejda, mám obráceně karty. Vy ho podvádíte. A ta paní povídá, a tak to už dává smysl. Teď už je to všechno v pořádku. A dáme si Helenku, tedy Čardáš, Adze, Idzeš, Helenko. A hraje to dechovka Sokolka ze Šakvic a zpívají Martina Málková, Lenka Svobodová, Libor Cupal a Jan Dvořák.

0: A tady pro vás mám na závěr návod, jak rozčilit sousedy. Je to hlavně pro chlapy, dobře poslouchejte. To tak jeden vtipálek napsal křídou na chodník. Miláčku, až tvůj manžel odejde, přijdu. A z toho paneláku téměř týden žádný chlap nevyšel. Nevím, jestli to dává smysl. No, našel jsem to, tak jsem to předal. Byl jsem minulý týden v Predměry na Slovensku, oslavovalo se tam 120 let od založení místní dechovky, bylo to ve velkém stylu, hodně se tam tančilo až do noci, do jedné do rána jsme tam poskakovali, popíjelo se, jedli se samé dobroty a hrálo tam 5 pozvaných dechovek, ale nás samozřejmě zajímá ta hlavní, tedy ta oslavenkyně, a to je Predměrčanka z Předměra s kapelníkem Peterem Bajzou a ti nám zahrají Hej háj od Stanislava Orchovského a zpívají to Petra Cipková a Janka Lukáčová. A pěknou neděli vám přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Má to hlavu jako kopač a pešči

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
2: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
1: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je neděle a proto se odpoledne přihlásí hvězdné návraty. Vzpomínky, zábavné historky, scénky a anekdoty spojíme se jménem herce a televizního milionáře Vladimíra Čecha. Patrik Rozehnal pro vás na dnešek vybral jeho skeče, písničky, osobní historky a přidá i fakta z jeho života. To všechno dnes po 16. hodině. Za chvíli je tu pravé poledne, to nabídneme zprávy a hned po nich hudební poštu, písničky na přání dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Lukáš Kaňa, váš dopolední průvodce, přeje pohodovou neděli.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Policie stíhá seniora za sprejerský výtvor na zdi obchodu. Opava chystá zkušební provoz mobilní úřední aplikace. Oblačné počasí vydrží i zítra. Teploty vystoupají až na 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
2: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
0: Více se ve výcviku budou využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Policie šetří případ 65-letého sprejera, který poničil zeď obchodu v jedné obci na Kroměřížsku. Senior vytvořil na začátku července v dopoledních hodinách černým sprejem 5 metrů dlouhý nečitelný nápis. Podle policejního mluvčího Radomíra Šišky mu nevadili ani kolem jdoucí. Své jednání ospravedlňoval tím, že byl pod vlivem alkoholu a nevěděl, co dělá. Prodavačkám se později omluvil a nápis odstranil. I přesto mu nyní hrozí za trestný čin poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi. Český Těšín a polský Češin má nové turistické ukazatele. V příhraničních městech o prázdninách vznikly desítky sloupků se směrovkami, které ulehčí lidem orientaci. Názvy památek a důležitých míst jsou uvedené ve třech jazycích, říká Monika Tomičková z Českotěšínské radnice.
3: Všichni, kteří přijedou, jak turisté, tak obyvatelé města, budou schopni se nějakým způsobem zorientovat. Určitě v každém případě čeština a polština, ale chceme být světový, to znamená angličtina taky. Tady tohleto značení už navazuje na to, které vlastně vzniklo v rámci projektu Po stopách těšínské tramvaje. Většina lidí zná tu tramvaj jako takovou, ale v rámci toho projektu právě vznikly i ty označníky.
0: Město Opava se připojí k městům, která využívají mobilní aplikaci Úřad v mobilu. V polovině září spustí službu nazvanou Opava v mobilu a uživatelé si sami nastaví, jaké zprávy chtějí dostávat. Od aktuálních informací z radnice až po omezení dopravy nebo odstávky plynu a elektřiny.

0: počasí.
1: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, později ubývání oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů. V noci pak čekejte jasno až polojasno, přes den převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů. Přes den pak vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povane jen slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně se v ulici Frýdecká srazila dvě osobní auta. Dávejte tam pozor. A v ulici Pivovarská v Ostravě dávejte pozor také, i tam se bouralo. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Slyšeli jste Lucii Kociánovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lukáše Kaňu u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Doufám, že si užíváte krásnou a pohodovou neděli. Jsou 4:15 po 12. K té dopravě já ještě doplním, že pakliže jedete po centru Ostravy nebo míříte do centra Ostravy, tak si dávejte pozor, protože v Ostravě se běhá, je tady běžecký závod a některé ulice jsou proto omezené. Především tedy křížení Sokolské třídy v úrovni Matiční, přebíhá se z centra z Husova sadu do Komenského sadu, takže zvolněte a pozor na běžce. Za malou chvíli tady bude hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 6. září. Pokud znáte nějakého Boleslava nebo Boleslavu, tak ji nezapomeňte popřát, protože má svátek, nevím, jestli má svátek i mladá Boleslav, každopádně gratulujeme. Hudební pošta začíná za malou chvíli. Dobré nedělní odpoledne na stanici Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jdeme na to, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami a míříme do srdce Lašska, začínáme tentokrát na Moravě. Přímo pod Palkovickými Hůrkami, pod vrcholem Kabátnice, leží Chlebovice a tam nás čeká paní Aneška. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače radia zdravím a přeji všem příjemný den. Dnes slaví své narozeniny a 12. září oslaví jmeniny paní Marie Sněgogoňová z Opavy Milady Horakové 9. Plnou náruč krásných květů chci ti dát, hodně štěstí, lásky k tomu přát. Všechno nejlepší, hlavně veselou mysl do dalších let přeje Aneška. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo a krásnou neděli do Chlebovic přeji.
2: Taky napodobně. Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Chlebovicích a teď se pojedeme podívat do místa, kde je jedna jediná ze dvou soch svatého Patrika v celé České republice. Mohl za to hrabě Mikoláš Táfe z Karlingstorfu a my míříme do Dolní Lutyně, protože právě v Dolní Lutyni je nejen svatý Patrik, ale taky nás tam čeká paní Olga. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Olga z Dolní Lutyně, zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. Dnes poputuje blahopřání do Ludgeřovic paní Olince Tkuřové. Kalendář mi dneska praví, že Olinka narozeniny slaví. Kolikáte, já to vím, ale nikomu to nepovím. Takže, milá Olinko, dovolte, abych se i já připojila k dnešním gratulantům a popřála vám k vašemu krásnému životnímu jubileu všechno nejlepší, hlavně zdraví, které moc potřebujete, štěstí, lásku svých nejbližších. Každé ráno, ať se probouzíte do hezkého dne a tyto dny, ať vám přinášejí jen samé hezké zážitky, pohodu, splněná přání a slunce v duši. Dále vám z celého srdce děkuji za to, že jsem mohla s váma pracovat a byla jste výborná vedoucí za vše, co jste pro mě udělala, za chvíle prožité s váma na zájezdech a akcích, kde jsme prožili spoustu legrace. Děkuji za ostatní kolegyně a buďte ještě dlouho mezi námi. Olinko, tento den si užijte v pohodě a s úsměvem. A ještě jedno, a to je jenom pozdravení paní Šárce Staničkové s manželem do Dolní Lutyně. Pane Vláďo, děkuji za vyhledání písničky a přeji všem hezký den.
0: Rádo se stalo a hezký zbytek neděle.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Těšínského Slezska z Dolní Lutyně se teď vypravíme do Fulneku, protože právě tam nás čeká paní Eliška. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím všechny v Českém rozhlase Ostrava, samozřejmě. Zdravím všechny věrné posluchače, celou rozhlasovou rodinku. Příští týden budou dva významné svátky a to bude Daniela a Mariana nebo i Marie. Takže paní Danielo, vám přeji od srdce zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání, pohodu, žádnou nehodu, hodně radosti v životě, abychom se ještě dlouhá, dlouhá léta mohli takhle slyšet a nejraději bych se s vámi osobně aspoň po telefonu potkala. Takže pro vás je tato písnička od srdce. Pardon. A další písnička od srdce je pro Marušku do Koryčanských Pacek do Rožnova, která bude mít taky svátek. Takže Maruško, i my tě zdravíme s Argoškem, přejeme zdraví, štěstí, pohodu, žádnou nehodu, děkuji za skvělé kamarádství, aspoň po telefonu a taky si přeji, abychom se ještě dlouho, dlouho takhle slyšeli a mohli si spolu povykládat. Tak proto ti posílám taky od srdce tady tuto písničku. Děkuji všem za podporu Argoškovi, děkuji, že nám drží pěsti a písnička je, pane Vladimíre, za odměnu i pro vás a pro celou rozhlasovou rodinku a děkuji s Argoškem Eliška.
1: Rádo se stalo, paní Eliško, mějte se dobře, užijte si zbytek neděle ve Fulneku a my posíláme vybranou písničku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec, a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A s hudební poštou Českého rozhlasu Ostrava teď zůstaneme v Ostravě, protože právě odsud nám volá paní Anna. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vladimíre, všechny z rozhlasové rodinky a všechny, co něco dnes slaví, jako moje vnučka Kristýnka Puchyřová z Přivozu, takže jí přejeme všichni zdraví, štěstí, pohodu, ať se jí daří, je moc šikovná, já jí moc děkuju, co pro mě dělá, to jí přeje babička, Anička, mamka, taťka, Braška a druhá babička s dědou. Děkuji, že jste mi to vzal a naslyšenou.
2: Rádo se stalo a blahopřejeme do Přívozu.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za minutu a půl bude půl jedné a my míříme za dalším hudebním přáním. Na telefonní linku 596 11 22 66 se nám dovolala paní Lidka. Míříme do Dolního Sklenova přímo pod Hukvaldy. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, vás z rozhlase i všechny posluchače. Chtěla by dát zahrát, jsem se nedovolala, své dcerce Pavlince Šebestové z Ostravy. Měla svátek z minulou neděli, no, bylo Pavlinky. Přeji všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, ať se jí daří v životě, v práci, ať jí poslouchá manžel, děti, Valentinka a Teošek a za všechny přeje babička Liduška z Dolního Sklenova a sestra Zdenička s Martinem a s malunkem Martinkem. A vám, pane Vladimíre, děkuji moc za tak krásný pořad a za vaše vysílání. Děkuji.
0: Rádo se stalo, jsem rád, že nás posloucháte, paní Lidko. Ano. A krásný den do Dolního Sklenova přejeme.
1: Děkuji pěkně vám. Vás někdy nashledanou.
0: Budu se těšit. No a do Ostravy už letí písnička.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dneska nám to jde jako po másle, máme před sebou už šesté přání nedělní hudební pošty. Tentokrát míříme na Pražskou, a to přímo do Hlučína. Od tam nám volá paní Eliška. Tak ještě jednou přeju dobrý den, teď už jste ve vysílání, vítejte.
3: Dobrý den, prosím vás, já bych chtěla zahrát Romanu Ratajskému k dnešním 50. narozeninám a přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, lásky. Tomu přeje Eliška, Staňa, Monika, Amalka a všichni známí.
2: A my teda taky blahopřejeme a posíláme písničku. Mějte se krásně, Eliško, naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme rovnou za další písničkou. Tentokrát zase do Ostravy. Volá nám Petr. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás zdravím. Celý ostravský rozhlas, všechny v jedno posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnes slaví 23. narozeniny Krista Puchyřova z Ostravy. Milá Kristo, všecko nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti ti přeje mamka Jana, tatínek René, bratr Lukáš, babička Anička a Petr. A vám, pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nashledanou.
0: Rádo se stalo a blahopřejeme. Mějte se dobře, Petře.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
3: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme za další písničkou a jak by řekl Petr Bezruč, na podkopané na nivě v té zemi plné sazí, tam milované vášnivě leží naše lazy. Míříme do Orlové mezi les Holotovec a Kozí Becírek. V Orlovských lazech nás čeká Josef. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Ostrava a chtěl bych poslat písničku svému kamarádovi Bohoušovi, který samozřejmě to slaví dneska, který je z Pardubic, a chtěl bych mu poslat písničku Klekání. Děkuju za zahrání a zdravím a přeji všem hezký den.
3: Rádo se stalo, mějte se moc dobře, no a z Orlové lazů do Pardubic už letí písnička.

0: Tak tohle byl František Nedvěd a vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Lazech a teďka na Těšínsku ještě chvíli zůstaneme, akorát se přesuneme pod hráz Těrlické přehrady. V Albrechticích nás čeká paní Broňa. Dobrý den přeju.
1: Krásné pozdravení všem, kdo tento krásný pořad poslouchají. Mám 5 oslavenců narozenin, a to 10.7. Tereza Šurmanová, 27 let. 3.8. Valerie Držťáková, 16 let. 22.8. René Šurman, 53 let. 23.8. Patrik Herman, 33 let. A dnes 6.9. Kristýna Šurmanová, 19 let. A tak přání zní zdraví, štěstí, lásky podle chuti a ze života radost míti. Každé ráno úsměv na tváři a dobrou náladu. Všem to posílají zbytek obou rodin a za všechny to posílá mamka, babička Broňa v jedné osobě. Vám v rozhlase moc děkuji za vyhledání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit a hezký zbytek neděle do Albrechtic přeju.

Eva Farna z Mirajemu končili hudební poštu s datem 6. září. Splnili jsme 9 hudebních přání a ta další splníme zase zítra v pravé poledne. Za malou chvíli Lucie Kociánová a aktuální zprávy. No a pak už výlety z Čech, Moravy i Slezska.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Ostrava a zprávy s Lucí Kociánovou.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. 12 ulic v Havířově má nový povrch. V Ostravě Porubě přibyly autobusové zastávky s velkoformátovými malbami. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
3: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy, hřibky dubové. Ještě pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
2: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat. Havířov dokončil opravu 12 úseků ulic ve městě. Za zhruba 25 tisíc metrů čtverečních nového asfaltu zaplatila radnice 10 milionů korun. Silničáři ulice nejdříve frézovali, čistili, potom položili nový povrch.
4: Jedním z nejdelších opravovaných úseků byl na ulici Na nábřeží. Nový asfalt dostali také třeba ulice Budovatelů, Provaznická, Dubová nebo Bíblova, kde nový povrch získalo i místní parkoviště. Z Havířova na Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Další zděné přístřežky autobusových zastávek v Ostravě Porubě dostaly novou výmalbu. Místní tvůrce Dali Figeli vyzdobil tři frekventované zastávky malbami s náměty z historie i současnosti obvodu. Zastávky tak už nepůsobí zanedbaně a cestující se na nich cítí i bezpečněji. Podle mluvčího Ostravy Poruby Martina Otypky bude spolupráce obvodu s autorem maleb pokračovat i dál.
5: Výtvarník Dali Figeli už dříve vymaloval celkem 6 autobusových zastávek. Letos v létě k ním přibyly další. U nemocnice, u oblíbeného cíle procházek porubské myslivny a u studentských kolejí. Na všech jsou motivy, které se vztahují k danému místu.
0: Počasí.
2: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povane jen slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas 8.

0: Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 za Klimkovickým tunelem ve směru na Brno je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Počítejte tam se zdržením. A my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30. války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30. války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřeli a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit x severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

že zas dva cůbky mám.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně na centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme,
2: koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém číst strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dějou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti. To je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka takto zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis d'Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše, vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu, a ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem, a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teď prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal? Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci, vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách. No a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů. Těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Krnov chystá rekonstrukci parkoviště u autobusového nádraží nedaleko městského parku. Mezi Opavou a Oldřišovem vede nová cyklostezka. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Premiér Andrej Babiš z ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
2: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
0: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. Krnov získal stavební povolení na revitalizaci parkoviště u autobusového nádraží. Plocha je ve špatném stavu. Podle městského architekta Marka Juránka jde o nejvíce využívané parkoviště ve městě. Krnov teď schání na práce peníze.
3: Celé parkoviště bude celoplošně pracovat se zásahem vody. Po budoucím zásahu by se měla zkvalitnit nejen jeho udržitelnost, ale především vlastně nějaká adaptace na takzvanou modrozelenou infrastrukturu, což je nakládání s dešťovými vodami. To je alfa omega celého toho návrhu.
0: Valašské Meziříčí dokončilo letošní opravy škol a školek. Radnice do nich investovala přes 16 milionů korun. Kam šla největší část peněz, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Největší investicí byla oprava střechy, krovů a vnitřního vybavení školky v Binině. Stála 9 milionů 600 tisíc korun a město ji hradilo plně ze svého rozpočtu. Přes 4 miliony korun pak radnice investovala do svých mateřinek na Vyhlídce, v Hrachovci a na Štěpánově. Opravou zde prošlo sociální zařízení, elektroinstalace, osvětlení a také hřiště.
0: Opavu a obec Oldřišov spojuje nová cyklostezka. 3,5 kilometru dlouhý úsek nahrazuje původní polní cesty a navazuje na už dokončené trasy pro cyklisty. Chystají se také další. Opavská radnice připravuje stezky do Raduně anebo novou trasu do Komárova. V současné době zajišťuje potřebné pozemky.
1: Počasí.
0: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou na 6 až 8 stupňů. Přes den pak vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povane jen slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme, ale pozor dávejte v Dolní Bečvě. Silnice číslo 35 se opravuje a provoz je tam řízen na semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 14. hodině posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Lucií Kociánovou a Vladimírem Šmehlíkem. Už za malou chvíli vám nabídne

otevřeme reportáž mapující cestu československého Pony Expressu a zajedeme se podívat taky do Příbora, konkrétně na zahrádku u rodného domu Zikmunda Freuda. Tak tedy krásné dobré odpoledne, neděle 6. září. Doufám, že si to na Moravě a ve Slezsku hezky užíváte. Tohle je Český rozhlas Ostrava. Zaspívá vám No Name a taky třeba Maruška Rotrová. Tak si to hezky užijte.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Startuje na německo-holandských hranicích a končí v Košicích. Za jak dlouho si myslíte, že jezdci na koních urazí štafetovým způsobem tuto trasu? Odpověď uslyšíte už za pár minut v rozhovoru s šerifem československého Pony Expressu, který odjel už svůj 42. ročník.

0: teď otálet. Posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Československý Pony Express opět dojel do svého cíle. Na počátku této tradice byla inspirace legendárním americkým Pony Expressem. Tehdy jízdní pošta nevídanou rychlostí spojovala východní pobřeží Ameriky s tím západním. Fungovala ovšem jen 19 měsíců. Od dubna roku 1860 do října roku 1861. To Československý Pony Express letos oslavil už 42. ročník. Tradiční zastávkou jezdců na koních, kteří vezou v brašnách poštu, byl na sklonku prázdnin v Suchdole nad Odrou. No a právě tam natáčela i naše redaktorka Iva Havlíčková.
1: Jaroslav Čermák, vaše funkce, prosím.
2: Moje funkce je šerif Československého Pony Expressu, což je v naší hierarchii ta nejvyšší pozice na této úrovni, jako v Čechách.
1: Čili všech těch větví, které jsou rozjety a kde se doručují zásilky.
2: Ano, ano.
1: Který už je to ročník Pony Expressu?
2: Letos máme 42. ročník Pony Expressu.
1: Takže můžeme opravdu očekávat jezdce na koních?
2: Určitě.
1: Už tady na ně čekat několik žen a mužů v červených košilích, čili v takovém tom stejnokroji, v kterém se kdysi doručovala pošta, nebo jak to bylo?
2: Ano, je to vlastně udělaný stejnokroj podle originálu amerického. Vymyslel to jeden náš kamarád, který kdysi dávno, když to začínalo někdy v tom druhém, třetím ročníku, který se hodně zabýval historií, a vlastně přišel na to, že ty jezdci tenkrát už nosili červenou košili a žlutý šátek a vlastně promítlo se to i do našeho Pony Expressu.
1: Tehdy asi byli ozbrojení, že? Předpokládám ti jezdci.
2: Tak byli, ale byli ozbrojení jenom koltem. Dlouhou jako pušku vozit nesměli, protože to bylo těžký a aby je to nezdržovalo při té jízdě.
1: Kolik zásilek Pony Express letos převáží, jak to vypadá?
2: Kolem 500. Což si myslím, že na tu sedlovou brašnu, kde jsou tam vlastně ty čtyři rukávce, v kterém je to nacpaný, tak je to jako celkem pěkné číslo.
1: Popište, jak funguje ten Pony Express, kde začíná, jak to můžou využít lidé, třeba pro ten příští ročník, kdyby chtěli si poslat tímto speciálním, naprosto speciálním způsobem poštu.
2: Na našich stránkách internetových vždycky vyhlašujeme nebo vyvěšujeme naše poštovní úřady. Když někdo přijde na ten náš poštovní úřad, tak si může koupit, buď si přinese, nebo si koupí pohled, dopis a ten nám svěří. My mu ho převezeme Pony Expressem zase do dalšího zvoleného poštovního úřadu a má dvě možnosti. Buď si tam tu zásilku vyzvedne, anebo my to vememe a dáme to normálně do kaslíku a poštou mu to přijde domů. Ale má to orazení vlastně našima razítkama, že to prošlo tou jízdou toho Pony Expressu.
1: Že možná dobrá i pro sběratele známek.
2: Určitě. A dokonce máme vydaný svoje vlastní známky poštovní, takže vlastně tam lepíme naše jako známky. Máme vydané jako aršík známek a máme svoje vlastní známky.
1: A kolik jezdců máte?
2: Letos máme něco kolem 160 jezdců.
1: A jak je vybíráte? Podle čeho? Je dost zájemců?
2: Je to jak kdy. Někdy je zájemců hodně, takže musí čekat. Někdy máme těch zájemců tak akorát, takže se to pokryje celý. Je to takový strašně jak na houpačce, to vždycky taková sinusoida.
1: A musí mít vlastní koně?
2: Samozřejmě, že musí mít svého koně. Nemáme firemní koně.
1: Takže to musí být zdatní jezdci.
2: Určitě, tak mám před sebou minimálně 20 kilometrů na tom koni a když jedete třeba ve 3 ráno a prší, tak jako ten člověk jako musí něco umět, musí něco znát a hlavně teda musí znát tu trasu, kudy jede, že jo? Jako není to úplně. Tak to samozřejmě, když jede odpoledne ve 3 někde po rovince, tak je to příjemná výška, ale Pony Express jede jako pořád, ten se nezastavuje a jede ve dne v noci, ať prší, neprší, že jo?
1: Pony Express jede spíše bočními cestami, lesními cestami, čili navigace moc nepomůže těm jezdcům?
2: Moc ne, a proto říkám, že ten jezdec musí znát tu trasu. Jezdec dostane určený dvě místa. Dostane místo, kde vlastně tu poštu jakoby přebere a kde ji odevzdá. A tu trasu mezi těma dvouma místama si musí najít jakoby sám a musí si to projet a typovat, kudy vlastně to bude pro něj nejlepší, aby co nejrychleji tu trasu zdolal.
0: Říká šerif československého Pony Expressu Jaroslav Čermák. No a za malou chvíli už uslyšíte i, jak dlouhá byla letos trasa jízdní pošty a jakou odměnu jezdci dostávají.

0: 14 hodin 20 minut, tohle je nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Bývala to nejrychlejší koňská pošta ve Spojených státech amerických, než ji ovšem z trhu vytlačil telegraf. A přestože Pony Express nefungoval dlouho, tak milovníci historie na tento způsob přepravy zásilek nedají zapomenout. I u nás se každoročně zhruba 160 jezdců vydává na cestu a stejně jako jejich američtí předchůdci vezou poštu bez ohledu na počasí či denní dobu. Trasa, na níž si předávají štafetu, je přitom úctyhodně dlouhá. Kde Pony Express startuje, i na to se šerifa československého Pony Expressu Jaroslava Čermáka zeptala naše redaktorka Iva Havlíčková.
1: Takže Pony Express už teda překračuje hranice.
2: Určitě, Pony Express je evropská záležitost. Letos Pony Express startoval na německo-holandských hranicích, přijel celé Německo, v dolní Poustevně Sebnic se dostal do Čech, teďka vlastně přes Níšek pod Brdy Jihlavu se dostane sem do Suchdola, pak pokračuje dál právě na Bumbálku, kde bude předávka na slovenskou část a dál pokračuje až do Košic.
3: Tak to popisuje tady šerif Jaroslav Čermák.
1: Tak ona to byla i tehdy rychlá služba.
2: Byla, ale nicméně i tak to jede 9 dní přes celou Evropu.
1: Za těch
2: 9 dní ty jezdci urazí téměř 4000 kilometrů. Protože není to teda jenom ta jakoby hlavní trasa, ale máme i takové jako přípojné trasy. Speciálně tady v Čechách jedna jede z Lipna a druhá jede z Klatov do Mníšku pod Brdy, do Stříbrné Lhoty. A vlastně když se všechny ty trasy posčítají, tak to dá téměř 4000 kilometrů.
1: Tak to je dálka. To je kus cesty.
4: Já bych jenom doplnil, že největší nebo jediná odměna pro ty jezdce je...
2: Přeska jezdce Pony Expressu. To je vlastně jediná věc, kterou si nemůžete koupit, ale musíte si ji jako vysloužit, odsloužit. Musíte odjet 3 ročníky Pony Expressu, abyste na ní měla nárok.
1: Přeska kovová, oválná, krásná na pásek.
2: Ano.
1: Odměna, po které určitě jezdci touží.
2: Všichni.
1: A i ty košile teda, dívám se, že mají takový speciální střih, takovou náprsenkou, nebo jak to říct?
2: No, ano.
1: Podle těch historických pramenů teda.
2: Je to zase jako brano jako z historie. Když se kouknete na takový ty starý westerny s Johnem Wayneem a takový to, tak skutečně tenkrát používali košily s tou náprsenkou.
1: Jak bych to taky nazvala. No a tady základna v Kletné, jak je, řekla bych... početná.
2: Tady v Kletné ještě funguje, říkají tomu Western klub, kde je, nevím úplně přesný jako počet jako členů, ale je to jako velice významná westernová jako část v naší republice, a když se kouknete, co všechno tady vybudovali, jaký mají program a co všechno jako dělají, tak je to úplně úžasný. A vlastně na konci této budovy, tam vzadu, je první a zatím jediná stála poštovní úřad Pony Expressu, který je vždycky jako příležitostně otevřen při našich akcích.
1: Vy jako šerif Pony Expressu taky jste zdolal nějakou část té trasy, nebo spíš organizujete a tak dále?
2: Letos už jenom organizuji, ale v minulosti mám odjeto 13 ročníků na koni.
3: Říká šerif Jaroslav Čermák, z Kletné Iva Havlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude koordinátorka poporodní péče Tereza Rikrová a v poradně se spolu zaměříme na novopečené maminky. Období poporodu totiž může být psychicky náročné, a tak se budeme bavit o tom, jak jim tuto část mateřství zpříjemnit a ulehčit. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
5: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
6: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

14 hodin 35 minut ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si po návštěvě expozice v rodném domě Sigmunda Freuda trošku odpočinout? Přijďte za relaxem do zahrady u domu. Mimo jiné je plná tradičních bylinek a my vás tam vezmeme za malou chvíli.

0: Malá zahrada u rodného domu Zikmunda Freuda v Příboře je místem, kde se potkává historie a příroda. Výrazným prvkem na zahradě je třeba lavička ve tvaru oka kolem prastaré hrušně. A dějepis si tam člověk může zopakovat díky letopočtům na plaňkovém plotě. Zahrada je volně přístupná a dostanete se do ní třeba i zadní brankou, která je otevřená.
1: S Lenkou Žlebčíkovou, správkyní domu Zikmunda Freuda v Příboře, vstupujeme na zahrádku za domem. Ta je také součástí expozice. Jen ty vnitřní prostory nabízí tady rodný dům Zikmunda Freuda návštěvníkům, ale mohou se jít podívat i ven.
2: Ano, ano. Koncipovali jsme to jako takový relaxační kout. Jsou tady krásné dřevěné lavice. Jedna je i ve tvaru oka. A zároveň je to i trochu edukační, protože tady máme na plotě takové plaňky, které nám ukazují chronologicky dataci, co se událo zajímavého nebo nejdůležitějšího v životě Zikmunda Freuda a zároveň, co je důležité v historii Příbora. Takže tady může ještě se někdo něco zajímavého dozvědět.
1: Říká správkyně Lenka Žlebčíková. Tvar oka, ten je tady kolem dokola té staleté, prastaré hrušně?
2: Ano, ano, ano. Nevím, jak je stará ta hrušeň. Chtěla bych říci, že zažila ještě Zikmunda Freuda, ale myslím si, že to není pravda.
1: A pod ní je bylinková zahrádka.
2: Ano, ano, bylinková zahrádka, protože maminka od Zikmunda Freuda Amálie taky pěstovala bylinky, tak tady máme takové klasické šalvěj, tymián, mátu.
1: Já cítím, jak to pěkně voní takhle po ránu.
2: Ano, ano. Takže návštěvníci většinou už bohužel na té zahrádce netráví tolik času, protože přece jenom, než si projdou celou expozici, tak to třeba trvá 30-40 minut a oni už většinou mají další program. Ale najdou se i výjimky, které si tady sednou a chvíli pouvažují, popřemýšlí, co jim výstava přinesla.
1: Zahrádka je ohraničena dřevěným plotem. Nejstarší plaňka na plotě s tím datumem 1844.
2: Já si myslím, že tam je ještě starší plaňka.
1: Ještě starší. To musíme jít tady kousek dál k vrátkům až. A tady dokonce 1602.
2: A tady ještě mám. Takže třeba rozptyl. Projít opravdu všechno. Zaměstnáme návštěvníka, musí být pozorný, musí dobře naslouchat, musí se dobře dívat. A nemá se bát všeho dotýkat, protože je to opravdu interaktivní výstava.
1: Za domem, rodným domem Zikmunda Freuda, zahrádka, před domem kanape.
2: Ano, pohovka.
1: To je tam pořád.
2: Ta je taky důležitá, ta je tam taky od roku 2006 a musíme poděkovat tady místním příborským podnikatelům, kteří se složili a nechali ji zhotovit a slouží nám tady krásně už 20 let.
1: A na ní se dá sehnout, lehnout?
2: Ano, ano, no. Samozřejmě, můžete, jakkoliv to určitě neoblížíte, je z kovu. Jenom pouze, když svítí hodně sluníčko, tak je hodně rozpálena. A když prší, tak je zase mokrá.
1: Dodává Lenka Žlebčíková z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc, může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud vás zajímá, jaké bude počasí na severní Moravě a ve Slezsku, tak tohle to moc dobře ví Eva Richtariková, meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu, která už je na telefonní lince. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nám ještě prozraďte, jaký bude ten konec neděle, jaká bude noc a začátek příštího týdne.
1: Tak dnes už očekáváme většinou polojasno, večer bude oblačnosti dále ubývat, noc tak bude jasná a až k ránu očekáváme zase přibývání oblačnosti, ale bude se většinou jednat jen o vysokou oblačnost. Teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia, vítr se postupně utiší a bude vát jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a během toho zítřejšího dne očekáváme, že opět tedy přibude oblačnosti. Bude převážně oblačno, přechodně během dne i zataženo, ale opět se bude jednat z velké části o vysokou oblačnost, takže částečně bude i průsvitná a teploty během zítřejšího dne čekáme mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr povane slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu.
0: Takže léto se jen tak nevzdává, nicméně jaký je teda výhled do těch dalších dnů, co můžeme očekávat?
1: Ano, ale to se nám určitě připomene a to zejména v úterý a pravděpodobně ještě i ve středu. V úterý čekáme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, ranní teploty mezi 15 až 11 stupni Celsia a denní maxima budou o poznání vyšší mezi 26 až 30 stupni Celsia. Vítr se během dne rozfouká na mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. A ve středu očekáváme z velké části dne ještě také slunečné počasí s teplotami opět i kolem 30 stupňů Celsia, ale později odpoledne a večer by nás měla od západu přecházet studená fronta, která sebou přinese srážky, místy také i bouřky a teploty tak potom výrazně klesnou. Během dne bude foukat ještě mírný jihozápadní vítr a za frontou se změní na severozápadní.
0: Tolik předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko a Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc děkujeme a přeju krásné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Babiš. Dodáme podrobnosti v celou.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Cyklisty čekají komplikace na trase mezi Proskovicemi a Košatkou. Přes Ondřejnici se staví nová lávka. Frenštát pod Radhoštěm vysadil nové třešně. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
0: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Stavaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
3: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti.
0: Hned několik nových stromů zasadila radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. Lidé ji najdou u škvárového parkoviště v blízkosti ulic Rožnovská a Františka Palackého. Město si od výsadby slibuje menší prašnost a přehřívání.
4: Západní stranu parkoviště nově zdobí třešně křovité s bílými květy. Jižní stranu pak doplňují třešně podzimní s růžovými květy, které můžou netradičně rozkvést na přelomu října a listopadu. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povanin slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 mezi Hradcem nad Moravicí a Skřípovem počítejte se zdržením asi na 5 minut. Silnice se opravuje a na místě je provoz řízen kyvadlově. Práce tam potrvají do 16. září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je neděle 6. září a vy posloucháte Dobré odpoledne. Už za malou chvíli vám představíme velmi inspirativní osobnost, a to konkrétně ředitelku Lidové konzervatoře a muzické školy v Ostravě Miloslavu Soukupovou. Ta už přes 30 let se věnuje rozvoji uměleckého vzdělávání. No a v druhé půlhodince našeho vysílání je pro vás připraveno rozhlasové listování. Opět se ponoříme do světa románu Karin Lednické Šikmý kostel. Krásné dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeji.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Ředitelka Lidové konzervatoře a muzické školy v Ostravě Miloslava Soukupová se přes 30 let věnuje rozvoji uměleckého vzdělávání, včetně dětí a dospělých se zdravotním handicapem. V červnu získala cenu města Ostravy jako výjimečná osobnost našeho města za své celoživotní mimořádné úsilí. Více se o ní dozvíte už za malou chvíli.

0: Miloslava Soukupová je mimořádnou osobností české kultury, uměleckého vzdělávání a inkluze. Jako ředitelka Lidové konzervatoře a muzické školy v Ostravě se více než 30 let věnuje rozvoji uměleckého vzdělávání, včetně dětí a dospělých se zdravotním handicapem. Na místě ji navštívila naše rozhlasová redaktorka Dagmar Misařová.
1: Jsem v Ostravě, Mariánských horách a jdu na Lidovou konzervatoř a muzickou školu za paní Miluškou Soukupovou. Dobrý den, Miluško, pěkně vás zdravím. Tady jsme se potkali před 30 lety poprvé.
2: Ano.
1: To tady vypadalo úplně jinak, ten vstup.
2: Byla ještě stará budova.
1: Ano.
2: Jsme si tady přistavili.
1: Paní Miluško, tam, kde tvoříme společně, vzniká něco výjimečného. Vítejte v novém školním roce.
2: To je přivítání našich žáků do nového školního roku.
1: Jak vám říkají vaši žáci, vaši studenti?
2: Přiznám se, Milunka.
1: A teď jsme tady nakoukli, to je krásný sál.
2: Je malý, ale je vícefunkční. Máme zrcadla i madla, tak můžeme tady dělat pohybové obory. Tím, že máme tady zvýšené jeviště, můžeme dělat koncerty.
1: Klavír, piano, naprosto perfektně vybavený světelný pár.
2: Ano.
1: A je to tady přístupné pro ty na trůnech, čili na vozíčcích?
2: Tady máme zdviž, která nám je vyveze.
1: Paní Miluško, tady to frčí od rána až do večera, že?
2: Do 4 hodin a některé obory jsou tu do 1 hodiny. Tady máme pohybové obory, protože vzadu je tělocvična, máme obory estetické, což je školička, obor, který běžně v hudebkách není. A tady máme...
1: Dobrý den.
2: S miminkem.
1: S kým vy chodíte? S tím malým, co máte na bříšku, anebo s kým?
3: Se starším, ale nevím, kam šel. Hrajou si, učí se na flétnu, různé aktivity mají, takže já si myslím, že je úžasné. Teď jsme vlastně 2 dny teprve, takže se zaučujeme, ale zatím jsme spokojení.
1: Tak to jste na začátku krásné cesty.
3: Ano.
1: Protože s paní Miluškou Soukupovou, to je srdcová cesta životem ve všech uměleckých oborech.
3: To mě moc těší.
1: Tak ať se vám daří.
3: Děkujeme, mějte se krásně.
2: Nashledanou.
1: Paní Miluško, kam mě teď vedete?
2: Tak teď vás vedu do estetické školičky. Tady učí paní učitelka Petra.
1: Dobrý. Ahoj. Paní Petro, co tady dneska děláte?
4: Máme tady tvořivý nepořádek. Vidíte, že třídíme zvířátka, hrajeme si s auty a holky už si vymysleli krásný projekt s oblékáním panenek.
1: Tak vy jste tady módní navrhářky. Co malujete, holky?
5: Já maluju plomaminku. Tady je kytička, jak vidíte.
1: To by se líbí asi růžová a fialová, že?
5: Jo, uh-huh. A tady ještě budou písmenka, bude tam napsané. Dneska jsem tu neblečila ani na začátku, ani pak.
1: A kolik je ti let?
5: 5.
1: To vás hodně překvapují, děti.
4: Ano, zrovna dneska jsme počítali, třídili víčka. Budu si muset zopakovat násobilku.
1: Tak děkuji moc, děti. Ahoj!
5: Ahoj!
1: Paní Miluško, vy tady i bydlíte?
2: Já to i bydlím nahoře, v druhém patře. Jsem za to ráda. Platím si, jako kdybych měla být první kategorie. Je to pohodlné a funkční, protože jsem tady vlastně pořád.
1: Vy jste tady doma?
2: Ano.
1: Srdcem i ve skutečnosti. A paní Miluško, jak vypadá váš všední obyčejný den, ale ten váš není nikdy obyčejný?
2: To je teďka těžké, protože mě se láme období, kdy jsem byla interní zaměstnanec a ředitel a teď druhým dnem jsem už externí zaměstnanec a budu jenom učit.
1: Za ředitelování to byl ještě úřad velké starosti, tak to jste tady byla od rána do večera, od večera do rána. Můžeme si sednout přímo ke klavíru. Vy jste dneska měla první hodinu.
2: Neměla, protože žák nový, který bude docházet do nového oboru Vox Sana, což je poradna pro zdravý hlas. Je to něco, co tady vůbec v Ostravě není. On onemocnil.
1: Paní Miluško, malí i velcí, profesionálové i amatéři u vás najdou tu správnou cestu.
2: Ano, najdou to, co potřebují, protože ne každý sem jde se učit zpívat. Ale jsou také lidé, kteří potřebují si ten hlas spravit, najít ho, aby s ním mohli dobře zacházet. Takže já jim nabízím tu cestu, kdy s hlasem pracujeme profesionálně a najdu pro ně i cestu, kde pracuji s nimi více terapeuticky.
1: Tak zkuste, jak začínáte hlasovou rozcvičkou.
2: Dala se mi těžkou úlohu, protože já nejprve s nimi dýchám, hovořím, co je v poslední době potkalo, jestli se to třeba neprojeví na tom hlasu, ale jinak chci nejprve, aby dobře dýchali a aby se jim dobře uzavírala hlasivka. Takže třeba stakatem. Jo, ha, ha, jo, ha, he, ho. Jo, ha, he. Aby se vždycky zamkla ta hlasivka a vycházel zdravý tón.
0: K rozhovoru s Miloslavou Soukupovou se na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vrátíme zase po písničce.

0: Posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Miloslava Soukupová, která přes 30 let vedla Lidovou konzervatoř a muzickou školu v Ostravě, získala v červnu jako výjimečná osobnost regionu cenu města Ostravy. O jedinečné vzdělávací instituci i vlastních uměleckých a terapeutických projektech si s ní povídala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Paní Miluško, už před 30 lety jste vymyslela muzickou školu.
2: Před 35, protože činnost svoji zahájila v roce 1991 jako experimentální můj projekt pro všechny potřebné. To znamená nejenom pro zdravé děti, ale hlavně pro děti, které měly problém tělesný, smyslový, protože ta škola je určující pro všechny umělecké žánry. Nabídla se v Ostravě něco, co nemělo obdobu. Ta škola je stále jedinečná v celé republice.
1: Nabízíte řadu oborů. Vím, že se rozrostlo to spojení muzické školy a Lidové konzervatoře až na 1200 posluchačů.
2: Ano.
1: Těm posluchačům se věnuje více než 120 pedagogů.
2: Ano, pedagogů a terapeutů.
1: Miluško, jaký máte pocit, kdy se něco podaří, kdy víte, že to má smysl?
2: Víte, já se raduji i z malých věcí. Před asi 7 lety jsem založila ještě jednu školu, která je taky součástí Lidové konzervatoře a muzické školy. Je to Městské centrum uměleckých terapií z Kořápka, protože tady už to bylo malé. A chtěla jsem tu zachovat tu jedinečnost, že se tady setkávají nemocní se zdravými. Potřebovali jsme ještě rozšířit tu terapeutickou výuku a nazvala jsem ho Skořápka. Proč? Pamatujte si, jak jsem učila Nicole Kantorovou, která zemřela, bohužel velmi mladá, ale ona měla nádhernou píseň Skořápka.
1: Tak podle ní.
2: Jistě, ona těch písniček složila velice hodně a jedna z nejlepších byla Bílá holubice. Ale já jsem tu Bílou holubici poskytla, jestli si vzpomínáte, tady v Ostravě je taneční skupina Bílá holubice.
1: Handicapovaných.
2: Ano.
1: To jsou ti, kterým osud toho zdraví příliš nedopřál a tam se právě u nich ten vozík mění v trůn. A tam jsem taky zjistila, že ty děti, které nemohou hýbat nohama nebo rukama, když oni spí, tak ten vozík nemají. Oni létají v těch snech, jdou za tím svým snem.
2: To je krásně poeticky řečeno, protože naše tužba je, aby každý žák, který k nám chodí, našel svou cestu životní, aby mohl létat. Kde se může cítit šťastný a může horovat pro věci, které by normální život třeba jim nepřinesl.
1: Mohu se zeptat, co máte na krku na tom řetízku? To je divadelní maska?
2: Ano, divadelní maska, veselá a smutná.
1: Čili dvě tváře?
2: Dvě tváře. A ono to taky je vlastně i v životě, že jo? Nikdy není člověk jenom s tou jednou tváří, ale má v sobě ještě mnoho dalších tváří, na které buď přijde, nebo nepřijde. Ale když se přijde na to, kde se cítí ten žák nejlépe, tak to je pro mě veliké štěstí, protože ten žák, mnohdy ani ta rodina, to nenajde.
1: Jim pomáháte hledat tu cestu.
2: Cestu ke štěstí.
1: Vlastně, když je nám smutno, tak si zpíváme. Když je nám veselo, tak si zpíváme taky.
2: Přesně. Umění má vzácný dar, že nás posouvá do vyšších signálních soustav. A tím pádem my zažíváme něco, co by jsme nezažili. Říká se, že živočichové zvířátka jsou v té první signální soustavě. Ve druhé jsme my, lidé. Ale když nás něco osloví emocionálního, hudebního, výtvarného a tak dále, tak když se nám něco povede, tak se dostaneme až do třeba třetí, čtvrté signální soustavy. A najednou, všimněte si, tak se vám až husí kůže udělá.
1: A vzlétáme.
2: A to je, co mě do konce života bude fascinovat, že se mohu podílet na těch krásných věcech.
1: Paní Miloško, komu je otevřena muzická škola a Lidová konzervatoř?
2: Od předškolních dětí až po seniory. Já sama jsem před 2 lety otevřela pěvecké studio seniorů a to jsou moji miláčci. Ty se tak těší, že něco ze sebe dostanou a já to vidím, že to jsou ty fyziologické projevy, kdy máte husí kůži, nemůžete ani dýchat někdy, protože to je to umění, to je mocná věc.
1: Mocná čarodějka.
2: Mocná čarodějka.
1: Tak ať jste s ní pořád za dobře.
2: Děkuju.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Z Lidové konzervatoře a muzické školy v Mariánských horách od paní Milušky Soukupové, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už je připraveno i rozhlasové listování. Vztah Anušky a Kažika prochází krizí. Kažik se rozhodne pro úprk. Je to správné řešení? Premiéra druhého dílu četby ze závěrečné části trilogie Karin Lednické Šikmý kostel tady bude už po písničce.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. V nedělním rozhlasovém listování je teď připravena premiéra druhé části četby ze třetí knihy trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Je léto roku 1945 a lidé se po válce znovu učí žít. Některé rány však stále zůstávají. V režii Petra Gábora účinkují Alena Sasínová-Polarčik a David Viktora.

0: My, co jsme zbyli. Léto 1945. Nevadí, že jsem přišla? Anuščina otázka zůstane chvíli viset ve vzduchu. Nevadí. Co by vadilo? Odpoví Halka zdráhavě. Ale udivuje jí to hodně. Anuška je pro ní vlastně trochu cizí člověk, protože kvůli tatínkovým rozepřím se strýcem Tomkem se rodiny rozkmotřily. Od návratu z lágru je Anuška naprosto ponořena do svého trápení kvůli Tomaškovi. Teď stojí u dveří a kouše si ret. Já bych raději zůstala venku s tebou sama. Halka se na nic neptá. Pojďme třeba do sadu, tam nikdo není. Anuška jde s hlavou skloněnou šouravě. Teprve pod korunami jabloní a hrušní upře oči k Halce. Hlas se jí třese rozčilením. Přišla jsem si říct o pomoc. Už nevím, co mám dělat. Všechno se u nás doma rozbilo. Halčina dlaň spočine chlácholivě na Anuščině rameni. Jde o Tomaška? Dozvěděla ses něco nového? Ani pořádně nevím, koho se zeptat. A podle Henrika je to zbytečné. Tvrdí, že pokud Tomaška odvezli do Německa, je už z něho nějaký Franz nebo Karl a že na nás zapomněl a taky zadrhne se. Co? Prý mu kdo si pověděl, že ty ukradené děti procházely ještě další rasovou selekcí. Anuška stojí mezi jabloněmi a nepřítomně hledí kam si za plot. A? Pobídne jí Halka poněkud netrpělivě. Anuška stočí pohled k Halce. No, co se asi dělo při selekcích? Ale vždyť vysouká ze staženého hrdla Halka. Vždyť Tomašek má blonďaté vlásky a modré oči. Přesně podle těch jejich předpisů. Předpisů? Už klíbne se Anuška a pak najednou začne křičet. Co my dvě víme o německých předpisech? No pověz! Vystrčí bradu směrem k Halce. Co my víme? Nic! Dusné ticho přeruší nakonec Anuška. Henrik říká, že spousta lidí přišla o své blízké a taky se s tím musí smířit, jenomže já se přece nemůžu smířit s tím, že mi někdo ukradl syna. Zkus s Henrikem znovu promluvit. Anuška skloní hlavu. Před 2 dny odjel k mamě do Životic. Prý si uvědomil, že jí musí pomoct, když teď zůstala na všecko sama. Utekl. Co pak můžu zvládnout celou hospodárku sama? Jestli chceš, v neděli ti přijdu pomoct. Navrhne Halka a v Anuščiných očích se poprvé toho dne mihne naděje. A pokud ne naděje, pak úleva jistě. Nebo tak něco.
1: V téhle kuchyni už chtěl být navždy jen host. Přicházet sem ze svého nového života, pyšný, jak dobře si ho uměl uspořádat navzdory tatovu přesvědčení, že jeho jediný syn je tak trochu nepodarek. Chtěl buntovníka? Dostal Bulika. Proto ho začal brát do Stonavy na schůze polského vlasteneckého spolku. Doufal, že se z jeho syna Henrika stane hrdina, jakým byl Bogdan, syn Tomka Žebroka. No a Henrik si namísto toho vzal Žebrokovu dceru. Jenom jednou dokázal Henrik ve svém otci vzbudit pýchu. Za vzrušených časů 38. roku, když třískl pěstí do stolu a nechal na seznam čechofilů určených k odsunu zapsat souseda, který v hospodě neuctivě promluvil o zavražděných vadovických vojácích. Tisíckrát toho později trpce litoval. Nejhůř mu ale bylo, když ho i s celou rodinou německý přesídlovací úřad vyhnal z domu a uvěznil v Polenlágru. A tam jim ukradli Tomaška. Věřil, že když nechají utrženou ránu zahojit bez dalšího rozdírání, jednou se z ní stane jizva. Anuška ale o ničem takovém nechtěla ani slyšet. To její věčné... Musíme najít Tomaška. Musíme najít Tomaška. Stále častěji se přistihoval při myšlence, jak moc mu Anuška leze na nervy. Už se na sebe ani nedívali, když se v chalupě nebo při práci míjeli. Ramena vytáčeli, aby zabránili náhodnému letmému dotyku. Vlastně trochu zneužil situace, aby mohl zmizet z domu, kde na něj začínaly stěny padat. Kdo by mu mohl vyčítat, že půjde pomáhat ovdovělé matce? Čekal, že mamu svým příchodem potěší, ale namísto toho se u ní dostavila jakási zaražená obezřetnost a nejistota. Opravdu se na tebe nebudou doma zlobit? Ptá se ho několikrát denně a Henrik začíná mít pocit, že se ocitl v pasti. Ne, řekne, aby měl aspoň na chvilku ode všeho klid. Přece jenom je ve Stonavě mnohem víc práce než tady. Drží si Emilia Zaleská dál pochybovačnou notu. A Fanka je nemocná, moc toho neudělá. Zvládnou to. Sykne Henrik a prudce se zvedne od stolu. Zajdu nabrousit kosu. Když v přecíni míjí zažloutlý obrázek mrtvých vadovických vojáků, chvíli váhá, pak ho strhne ze zdi. Uleví se mu jen pramálo.
0: Halka se silou vůle přinutí znovu stisknout kravský struk, ale vyjde z něj jen slabý čůrek mléka. S takovou budu dojít do oběda, pomyslí si, a znovu přemůže bolest v křečemi stuhlých kloubech. Silou vůle si zakazuje vzpomínat na staré zlaté časy ve frištátském obchodě, kdy mezi prodáváním jádrového mýdla a pastiček na myši spřádala naivní sny. Kdy si život na statku představovala jako nekonečnou procházku rozkvetlým sadem. Kdy neměla nejmenší tušení, jaké to bude doopravdy. Vstává s letním kuropěním, bezmyšlenkovitě rozdělává oheň v kamnech a dává vařit vodu na kafe. Než se vydá po další práci. Den co den, ráno co ráno. A takhle to bude napořád, dokud je s Kažikem smrt nerozdělí. Přikryje si oči dlaní a skloní hlavu. Vystavěla celý svůj nový život na leži. Jak byla tehdy v květnu pyšná, když si myslela, že to dokáže unést. A teď za svou tehdejší pýchu platí. Za nocí pohledem do široka otevřených očí, když leží pod Kažikem a úpěnlivě si přeje, aby už bylo po všem. Ve dne lopotou bez konce, která je pro ni o to těžší, že ji vykonává bez radosti. A ve dne v noci s žíravým vědomím, že pokud nosí dítě, nebude vědět, s kým ho má. A tak prochází dny s pohledem sklopeným k zemi, mluví málo a vítá, že v domě Kažikových rodičů si na řeči nikdo moc nepotrpí. Hovory se zde vedou o robotě, o jídle, o počasí. Kdeže by se někdo nimral v pocitech, na to není čas. Obzvlášť, když končí senoseč a schyluje se ke žním. Práce je dobrý lék. Raději se udřít, než ustýskat. A jakkoliv je v domě Žebrokových rozpoložení taky poněkud pochmurné, na Halku tolik nedoléhá. Tam není tolik obtížena vinou. Znovu si zakryje tvář dlaní. V zápětí ji ze strnulosti vytrhne hlas paní Holbakové. Hlava tě rozbolela? Možná z toho smradu. Zítra raději nejdřív vykydej, pak teprve začni dojít. Halka přikývne. Tuž moc tam toho ještě nemáš, nahlédne paní Holbaková do plechové konve. Běž kýdat, dodojím to za tebe. Tchyně usedne na dřevěné štokrle a fortelně vycedí ze struku silný prout mléka. Halka jde pro vidle, které stojí v rohu. Když nabere první hromádku, přepadne jí náhlá nevolnost a ke kravským výkalům na podestýlce přidá obsah svého žaludku. Paní Holbaková vyhlédne zpoza kravského hřbetu, neřekne nic, jen trochu pozvedne obočí. Nepotřebujete něco, tetičko? Ptá se Halka. Fanka Žebroková sedí na staré kuchyňské židli, kterou si každé ráno nechává vynést do sadu, kde kdysi sedával Tomek. Člověku se ani nechce věřit, že od chvíle, kdy na schromaždišti bezmocně hleděla do jeho vzdalujících se zad, uplynuly pouhé 3 roky. Život Fance připadá jako věž z dřevěných kostek, se kterými si kdysi hrával Tomášek. Pracně z nich cosi vybudoval a pak jedním máchnutím stavbu rozmetal, jenomže on se z toho radoval, syneček zlatý. Za to ona si nemůže vzpomenout, kdy se naposledy něčím potěšila. Snad, když jim v Polenlágru ruští vojáci řekli, že válka skončila. Měla tehdy radost? Nedokáže si ten okamžik vybavit. A nebo jí to bylo jedno? Protože všechno dobré přehlušilo zoufalství ze ztráty Tomáška? Dobrovolně se v lágru zdrželi celý týden. Anuška hledala dokumenty, které by jí mohly napovědět, kam synka odvlekli. Fanka si zřetelně vybavuje vlastní neochotu zůstat, neprojevený vztek na Anuščinu bláhovou umanutost. Možná by Anušce pomohlo vědomí, že ona sama vděčí za svůj život dávno učiněnému rozhodnutí své rodné matky, která se jí v rozběsněném Lvově dokázala vzdát. Jenomže tohle Anuška neví. Pro ní je matkou Fanka. A Fanku její nynější uvzatost popuzuje. Kdo se bude zabývat jedním dítětem, navíc se spornou státní příslušností? Miliony lidí se snaží dostat zpátky domů. Jsou jich plné špitály, ubytovny, úřady, nádraží, vyvařovny. Vyplňují lejstra, doufají, čekají. Fanka v tom má jasno od samého začátku. Henrik už to taky pochopil. A Bogdan, ten se tím vůbec nezabývá. Znovu se kajsi smyka. Znovu kašle na hospodárku. Fanka se občas přichytí při myšlence, že ho nenávidí stejně, jako nenáviděla jeho otce. A pak se té myšlenky zhrozí. To přece nejde, aby matka nenáviděla vlastní děcko. Nebo jo? Všecko je teď jaksi zamotanější. Už se nemá k čemu upnout jako dřív. Všecka světla pozhasínala. Zbyla jí jenom ta židle v sadu, ze které celé dny pozoruje, jak vítr rozpohybovává listy jabloní a nabízí je slunci ke hře. Vlastně byla ráda, když dnes předpolednem viděla Halku přicházet od chalupy. Přemítala, co by od ní chtěla slyšet. Co si o Kažikovi? O tom, jak je v manželství šťastná? Nebo o čemkoliv jiném, z čeho vystoupí aspoň troška radosti? Natolik se k té naději upnula, že jí zaplaví vlna zklamání, když z Halčiných úst zazní nanicovatá otázka. Nepotřebujete něco, tetičko? Fanka si nad tou zmařenou nadějí povzdechne. Umřít, děvuško. Zazní dutě odpověď. Umřít potřebuju. Kdyby za války z kostela nezrekvírovaly zvony, právě by doznívalo polední zvonění. Krajina žhne. Půda je vysušená do světlé hnědi. Anuška s Halkou u Ondaně sedí a zády se opírají o kmen stromu, který poskytuje jediný stín na dohled pole. Na řídké trávě mezi nimi leží kostkovaná utěrka s krajíci chleba a rozčtvrcenými kedlubnami. Taky pár hubených mrkví, které ráno vytáhla Anuška ze záhonu. Ještě měla zůstat v zemi. Prohlíží si jednu z nich a odtrhává nať, ale dostala jsem na ní chuť. Však jich tam zbylo dost, pokrčí rameny Halka. No, dost, namítá Anuška. Když jsme se vrátili z lágru, bylo osázeno jenom několik záhonů. Ti lidi, co v domě bydleli místo vás, asi všeho nechali. Když začalo být jasné, že válka skončí dřív, pochopili, že už nestihnou sklidit. Přesně tak, přikivuje Anuška. Drželi se naděje někdy do konce března, možná začátku dubna. Pak už se na všechno vykašlali. Na všechno ne, už klíbne se Halka. Při odchodu vám vyrabovali chalupu. Hovor hladce plyne. Halce je ve Stonavě lehčeji než v novém domově, před Anuškou nemusí sbírat odvahu k otázce, když si s něčím neví rady. Až se najíme, zkusíme každá vzít samostatnou brázdu, navrhuje Anuška. S mamou jsme to taky tak dělávali, vybaví si smírným úsměvem. Akorát jednou se mi nestačila, když jsem byla po zápalu plic. To se ale na tebe přece nemohla zlobit. Na mě se mama nikdy nezlobila, všechen svůj vztek spotřebovala na jiné. Na Bogdana? Taky, i na tatu. Na tatu? Halka si nedovede představit, že by se její mama vztekala na tatu. Rodina drží pokupě, jak to má být. Namísto nemocné mamy se teď o domek i hospodárku stará ženka, která odešla od Štěpana. Nikdo pořádně neví proč. Konec konců není v rodině jediná, kdo co si tají. Anuško, dneska mi tvoje maminka pověděla, že chce umřít, vzpomene si. Možná by neměla sedávat celé dny tak sama. Sama si o to řekla. A naší mamě se nedá nic vymluvit, odsekne Anuška. Pak se rázně zvedne. Jdem robit, ať jsme co nejdřív hotové. Hrůbky k bramborům už zase navršují mlčky. Každá ve vlastní brázdě. Slepičince, které před týdnem nasypala do oprýskaného vědra a zalila vodou, už stačily zkvasit. Teď je ještě promíchat a může jít pohnojit zeleninu. Tentokrát je to rozpohybovaná pěna, co Halce zvedne žaludek. Stihne doběhnout za roh šopy a přidržet si cop, ale spodní lem sukně si stejně pozvrací. Záchvat nevolnosti doznívá ještě u studny, kde přepírá potřísněný oděv. Už si nenamlouvá, že jí žaludek obracejí skvašené kuřince. Je těhotná. Ví to. V neděli při koupeli si přiložila dlaň na podbřišek. Cítila ten titěrný život. Skrytý, rostoucí, děsivý. Nikdy by ji nenapadlo, že bude mít před Kažikem nějaké tajnosti. Teď je Kažik poslední člověk, kterému by se mohla svěřit. Dříve jim řeč vůbec nestála. Teď na ní Kažik občas hledí s čelem skrabaceným. Co se mu asi honí hlavou, když si vzpomene na její dřívější dychtivost po každém doteku a porovná ji s netečností, které se mu v lůžku dostává teď. I jeho doteky ztrácejí na vášnivosti nebo spíše na odvaze. Jako kdyby je brzdila nejistota, co se to s jeho ženou stalo. U stolu se dávají téměř beze slov. Čím méně si jich vymění, tím silněji další drhnou v hrdle. Spějí k mlčení. Kdyby bylo všechno v pořádku, pevně by Kažika objala a do ucha mu šťastně zašeptala, budeme mít malé. Ale kdyby mu to řekla, nejspíš by se zase rozbrečela lítostí, že neví, čí dítě v tom břiše nosí a Kažik není hloupý, poznal by, že cosi není v pořádku. A ona ho pořád miluje. Povzdechne si a jde zpátky pro vědro se skvašenými slepičinci, aby mohla pohnojit záhony.

Tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Byl to její nápad pozvat Stonavské na nedělní oběd. Nějak se jim musíme revanšovat za to, že neměli nic proti, abys mi tady pomáhal. S tím se samozřejmě nedalo nesouhlasit a tak se Henrik před pár dny vydal do Stonavy, aby vyřídil mamino pozvání. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli. Mama ráno zabila kohouta. Snaží se Henrik odvést hovor k lehčím tématům. Bude s omáčkou a knedlíkem. A pak, že to není hostina. Nutí se Anuška do nadšení, protože je jí paní Zaleské líto. Sešla, viditelně sešla. Záda má nahrblá, kolem úst hluboké rýhy a oči vyhaslé. Přišla jsem jen z úcty k tchyni. Vyhlídka na setkání s Henrikem jí naháněla strach. Co když vyjde najevo, že je mezi nimi konec? Láska je křehká věc. Pomine. Člověk ani neví jak. Co když Henrik zjistil, že je mu tady líp než s ní? Společnost usedne ke stolu. Místo v čele zůstává prázdné a Anuška se trochu uklidní. Henrik se nepovažuje za pána domu. To je dobře. Pomůžu vám nanosit na stůl, maminko, nabízí se a míří ke kredenci pro talíře a příbory. Hemží se po kuchyni, jen aby se nemusela posadit k Henrikovi. Paní Zaleské s našin záměr uniká, v očích má vděk. Nepřiznala by to, ale únava na ní doléhá každým dnem silněji. Hrozí se nadcházejících žní. Jejich chalupa není jediná, ve které po loňském masakru zoufale chybí mužské ruce. Ještě, že je Henrik tak dobrý syn. Emilia zanoří lžíci do horkého kohoutího vývaru. Nejdřív jsem si toho kohouta chtěla nechat, ale co pak já vím, jestli by bylo kuřatům co sypat? Necháme si jenom slepice. Stejně se začíná mluvit o tom, že zase předepíšou povinné odvody, přitaká Henrik. Ženské na schůzi to taky říkali, přikivuje Emilia. Na jaké schůzi, maminko? Zajímá se Anuška. Ale, mávne Emilia rukou, jmenuje se to Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Chodíme tam se sousedkama hlavně proto, aby jsme věděli, jak vyřizovat věci na úřadech. Já na to nikdy nebyla. Lejstra měl na starosti tata. Jako vdova po hrdinovi byste měla dostat peníze okamžitě. Bez doprošování. Vstoupí do rozmluvy Bogdan. Zemřel pro svůj národ. Ale prosím tebe, po jakém hrdinovi? Zastřelili ho, protože neměl Volkslistu, namítá Emilia. A to je hrdinství. Nezradit vlast ani v nejtěžší hodině. Nepodlehnout a nestát se přisluhovačem Němců. No, já nevím, upadá Emilia do rozpaků. On si tu Volkslistu už málem vzal, protože jsem furt chodil starosta a hučel do něho, že skončíme v lágru. Podívá se na Bogdana. Jakovi? Ale nepodlehl, pronese Bogdan významně. To je hrdinství. A naopak je hanba, že ty svině české vám upírají vdovský důchod. Emilia poplašeně zamžiká. Nech toho, řekne Fanka temně. Čelist mu zacuká vstekem. Už se nadechuje k odpovědi, ale Fanka ho předběhne. Těchhle řečí jsme si všichni užili už dost. Dost jsme za ně i zaplatili.
U tohohle stolu není jediný člověk, který by je chtěl poslouchat. Bogdan se nasupeně zvedne, málem překotí židli. Tísnivé ticho kuchyně prořízne třísknutí dveří. Vychovala jste svého syna líp než já, paní Zaleská, pronese Fanka. Henrik zrudne. A Anuška po dlouhé době najde odvahu podívat se mu do očí.

Helena Sasínová, Polarčík a David Viktora nám už podruhé četli ze závěrečné části trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílnou četbu pro rozhlas připravila Eva Lenartová.

0: Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
1: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Začala oprava rozhledny ve Starých Těchanovicích na Vítkovsku. Jak potvrdila tamní radnice, důvodem je nutná údržba a technická kontrola. V září bude proto vyhlídka dočasně uzavřená.
2: 12-metrová dřevěná věž se 40 schodů je oblíbeným cílem výletníků. Nabízí výhled na přehradu Kružberk anebo panorama Jeseníků. Nutné je opravit poškozené části, zbrousit a natřít povrch konstrukce. Omezený je teď i provoz slunečních lázní. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Další zděné přístřežky autobusových zastávek v Ostravě Porubě dostaly novou výmalbu. Místní tvůrce Dali Figeli vyzdobil 3 frekventované zastávky malbami s náměty z historie i současnosti obvodu. Zastávky tak už nepůsobí zanedbaně a cestující se na nich cítí i bezpečněji. Podle mluvčího Ostravy Porubě Martina Otypky bude spolupráce obvodu s autorem maleb pokračovat i dál.
3: Výtvarník Dali Figeli už dříve vymaloval celkem 6 autobusových zastávek. Letos v létě k ním přibyly další 3. U nemocnice, u oblíbeného cíle procházek porubské myslivny a u studentských kolejí. Na všech jsou motivy, které se vztahují k danému místu.
4: Počasí.
0: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povanin slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 je na 60,5 kilometru ve směru na Frýdek Místek odstavené porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
6: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
5: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
6: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
5: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
6: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
5: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
6: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu?

0: Zkuste si to dobře rozmyslet.
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
0: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
0: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Samota tě někdy tíží,

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: To je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No jo, no to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný, co? Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono no. Zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmelherrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímně. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhů z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Je, jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastará ta destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid. Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale no, přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo, jo, jo.
3: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
5: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
5: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
5: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
5: A vyženeme jednou provždy vás.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Večer v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Tak

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já jsem ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je
4: jaký... O jaký Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda
3: třeba, no, ten mravenec hlavně. A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plechový.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchodu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, jsou. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu. Hele,
3: ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionář.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mefistofeles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
2: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezkej štěprej verš. Seifert žije.
2: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
2: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
2: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
2: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
2: Já jsem...
1: Netrpejte se, pane Čech!
2: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
3: Tohle je Faust v dobrotách.
4: No, to je pravda, jistě to není problém.
3: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
4: No, tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
4: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
4: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
4: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
4: Já vím, už jedu.
3: Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
4: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
4: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
4: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
4: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
4: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
4: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo povídejte mu, vidíte, že to je počuk.
4: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
4: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
4: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblází, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou.
4: Aha.
5: Takhle, Faust, ano?
4: Ano.
5: Soustejte se.
4: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
4: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
4: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
4: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
3: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogofogo, Margito. Už tě vidím.
4: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore.
7: Stývá,
5: stývá. Ježíte, už stývá. Ano, Cyril. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
4: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
4: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
4: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
4: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
4: A kam už dávno patří.
3: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
4: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
8: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
8: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. O, krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem. A nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, a zavrát to zarazit.
3: Ne, krátce a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Tak koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já vždycky, jo, takhle ty...
5: Nevím.
6: Ty netušíš,
5: já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: A do studia Českého rozhlasu v Ostravě už přišla i Lucie Kociánová. Jsou připraveny aktuální zprávy nejen ze Severní Moravy a Slezska.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Nedávno obnovený malý zámecký rybník v Čechách pod Kosířem, jeho správce musí dotovat vodou z podzemního zdroje. Opava chystá zkušební provoz mobilní úřední aplikace.

0: situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
1: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
0: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Kvůli letnímu extrémně teplému počasí začal vysychat nedávno zrevitalizovaný malý rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Správce areálu ho musí dotovat vodou z podzemního zdroje, pokračuje kastelán Martin Váňa.
2: V rámci té revitalizace jsme se právě snažili hledat nějaké zdroje napájení tady tohoto nyní nebeského rybníku, takže jsme v rámci revitalizace de facto získali povolení dotovat ten malý rybník s podzemním zdrojem vody, kdy právě 50-kubiková podzemní retenční nádrž nám dovolila po celé to léto zalívat vlastně nové výsadby.
0: Opava se připojí k městům, která využívají mobilní aplikaci Úřad v mobilu. V polovině září spustí službu nazvanou Opava v mobilu a uživatelé si sami nastaví, jaké zprávy chtějí dostávat. Od aktuálních informací z radnice až po omezení dopravy nebo odstávky plynu a elektřiny. Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu obnova místního hřbitova. V první etapě tam vyrostou kolumbárie a rozptylová loučka. Obec zaplatí zhruba 10,5 milionu korun.
3: Na hřbitově vznikne 12 kolumbárií, dohromady v nich bude 144 schránek, do každé se vejde 5 uren. Obec se chce vyjít vstříc lidem, kteří o místo pro urny žádají opakovaně. Hotovo má být v polovině příštího roku. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povane jen slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v Orlovské ulici u DPD Depa srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, varujte ostatní řidiče a volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 17. hodině, tak tohle bylo zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava, slovy Lucie Kociánové. Posloucháte Dobré odpoledne a za malou chvíli tady už bude připravena polední pošta, tedy hudební pošta, odpolední hudební pošta. Víte, co myslím, že jo? 596 11 22 66, to je telefon k nám přímo do studia, protože dnes máme pouze jedno jediné hudební přání, které nám přišlo e-mailem, takže potom, milí posluchači, už bude prostor jen a jen pro vás. Krásné nedělní odpoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A do Ostravského rozhlasu nám přišlo dnes k dnešnímu dni jedno jediné písemné přání. Je neděle 6. září a začíná hudební pošta. Dobrý den přeji celému kolektivu Ostravského rozhlasu i všem posluchačům. Moc prosím o zahrání písničky pro jubilanty z klubu důchodců a krojovaných horníků dolu Československé armády. Tento měsíc své narozeniny 90. oslaví pan Alois Krampol, 80. pan Karol Durčak, 75. pan Jiří Lomozík a krásné výročí bude mít i paní Dana Třaskalíková. Je to pouze zdání, že se život vleče, ani se nenadáme a mládí uteče. Ale vy nebuďte z toho naměko, do stovky ještě máte daleko. Do dalších dlouhých let i dnů splnění všech přání a snů. Zdraví mějte pevné jako skála, spokojenost a pohoda ať je stálá. Štěstí, lásky velkou nůši, pouze radost a slunce v duši, spoustu elánu a energie, ať se vám ještě dlouho šťastně žije. Přání je i pro všechny horníky ke dni horníků i všem, kteří slaví tento měsíc. Za celý klub důchodců a krojovaných horníků dolu Československé armády přání posílá Emílie Holková.

0: Posloucháte nedělní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Telefonní číslo 596 11 22 66. To je vaše cesta, jak si splnit své hudební přání. Za dalším přáním a za další písničkou se teď vypravíme do Havířova. Čeká nás tam paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké odpoledne vám, pane Vladimíre, pro všechny do rozhlasu a všem posluchačům. Dnešní písničku posílám Haničce do Místku, Jarušce do Černé Hory, Danca Jendovi do Bohumína, Janě a Jendovi do Hlasovic, Vlastičce do Hrozenkova, Helence, Marušce a Miťovi na Horní Bečvu, Věrce a Petrovi do Frýdku, Ančce a Petrovi do Ostravy, Marušce Muroňové do Krnova a Jarmilce do Havířova. Děkuji všem za písničky a všem přeji pohodové dny, pohodový další týden. Zdenka z Havířova, děkuji.
0: Taky vám přeju všechno dobré, mějte se dobře, paní Zdenko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonní lince Hudební pošty je už paní Věrka, která se nám dovolala z Frýdku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás zdravím a zdravím celou ostravskou rodinku. Tady tu písničku pro radost posílám. Paní Lapišové, Hance do Misku, Jarmilce do Havěřova, Jarmilce do Nilišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Marušce Koryčany Pasek, Věrce na Lubno s Karlem a paní Broničce taky a hlavně to zdraví Broničko a Elišce do Fulneku s Pejskem taky zdraví, zdraví, zdraví. A všechny děkuju za písničky, co mi dáváte. A taky vám přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví. A do domovu důchodců, do Frýdlantu všem taky přeju zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka z Frýdku s Petrem. Já vám děkuju, pane Vladimíre, že jsem se dovolala konečně a děkuju a hezký den.
1: Rádo se stalo, mějte se krásně, pozdravujte doma a užijte si nedělní podvečer.

0: Posloucháte nedělní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A míříme za dalším přáním, tentokrát na samotný západ našeho kraje, na Jesenicko, kde nás čeká pan Milan. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Já bych chtěl dneska zahrát všem horníkům, protože blíží se den horníku, a takovou správnou hornickou děvčátko z kolonie od pana Kobra.
0: Děvčátko z kolonie máme připravené v podání Viktorina Ota a Jiřiny Hruškové, tak doufám, že se vám to bude líbit. Verzi s panem Kobrem tady prostě nemáme. Každopádně přání bude splněno.
1: Děkuji.
0: Mějte se dobře na Jesenicku, naslyšenou.
1: Hezký den vám přeji.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Byli jsme v dnešní hudební poště už v Havířově, ve Frýdku, na Jesenicku a teď míříme na Vítkovsko, konkrétně do Leskovce za paní Broňkou. Dobrý den, tady je hudební pošta.
3: Ještě jednou dobrý den vám všem v rozhlase, všem posluchačům, celé rozhlasové rodince a chtěla bych také poslat pozdrav všem bývalým horníkům, kteří by ve středu oslavili svůj svátek a jejich práce si moc vážím. A chtěla bych také pozdravit všechny holky z Lesních Artvětic, Leskovce a paní Elišku s Argoškem do Funeku a paní Věrku s Petrem do Frýdku. A vám přeji hezký zbytek dne a šťastný návrat domů.
2: Já moc krát děkuji, paní Broňko. Mějte se hezky a naslyšenou.

0: Dvě minuty po půl šesté ladíte Český rozhlas Ostrava a jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za tou další už se vypravíme do Ostravy Hrabůvky, kde nás čeká Jaroslav. Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte.
1: Ostrava. No, chtěl bych popřát svojí manželce Janě Šímové všecko nejlepší a hlavně hodně zdraví, nebo má po těžkém úrazu a snaží se dělat pro mě a pro rodinu, co si dát může všecko. Tak bych chtěl nechat zahrát písničku a povtát, ať to vydrží. Po 59 letech vlastně jsme spolu, tak ať se jí zdraví, pěkně, hojí.
0: To je krásné, tak my taky přejeme všechno dobré, pevné zdraví, ať jste brzy v kondici a mějte se moc dobře.
1: Jo, děkuji moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonní lince už je paní Eliška z Fulneku. Ještě jednou dobrý den.
2: Ano, ještě jednou dobrý den, pane Vladimíre. Zdravíme vás s Argoškem z Fulneku. Zdravím celý Český rozhlas Ostravu. Také já bych chtěla se sklonit před prací horníků, protože díky nim jsme měli doma teplo a topili jsme uhlím, které oni těžko vydolovali. Takže díky všem horníkům, kteří už mnozí bohužel mezi námi nejsou, ale na jejich práci by se nemělo nikdy zapomenout. A já mám taky krásné vzpomínky, protože jsem s horníkama jezdila v autobuse ze školy a buď bylo veselo, anebo spali a měli jsme nařízené my mladší, abychom je vzbudili na zastávce, kde mají vystoupit. Takže mám takové pěkné vzpomínky na tuto dobu. A dále bych chtěla tuto písničku poslat jako pozdrav všem z rozhlasové rodinky, dneska jmenovitě Jarmilce a Kazimírovi do Třince, paní Emilce, Donitku, Karlovi do Karviné, Broňce s rodinou, do Leskovce, Švecovým a Pelikánovým do Fulneku, Trudce, Zdeničce, Aničce, Květušce na Kamenec, paní Libušce z Leskních Albrechtic, paní Danieli do Nového Jičina, paní Marušce do Rožnova, paní Jarmilce do Havířova, Aleně do Poruby, Naděmce do Slatiny s pejskem Argonkem, paní Haničce a panu Petrovi na Slezskou, Věrce a Petrovi do Fritku, potom Ondrovi do Velkých Karlovic a manželům Čerchovým do Poruby a všem osamělým, kterým nikdo nezahraje a všem vám jmenovaným přeju velké boží požehnání a pevné zdraví. A vám děkuji, pane Vladimíre, a písnička je i pro vás.
1: Moc krát děkuji, paní Eliško, mějte se hezky, užívejte si nedělního Fulneku.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Všimli jste si někdy, jak nápaditý a krásný je ten náš jazyk, když máme pojmenovávat místa, kde žijeme? Tak třeba Brdky, Zgrapa, Křivé, Na Půšti, Na Kůtě, Oznice míříme do Valašského Meziříčí a do nejjižnější části tohoto města, do Podlesí. Tam nás čeká Maruška. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, nebo dobré krásné nedělní odpoledně vám, ještě jednou pane Vladimíre, a všem posluchačům. Moc krásně jste to řekl. Minulý týden tady jsme měli krásné velké oslavy, 650 let, co vznikla naše obec, ale kdysi se jmenovala Křivé, to vy určitě víte. Ale abych se vrátila k tomu, proč si chci nechat zahrát. Před 57 lety, 6.9.69, byl náš svatební den. Byl tak krásný jako dneska, ale bohužel vzpomínám už jenom sama. Manžel už tady dlouho, dlouho není. A proto si nechávám zahrát písničku a budu mít i ten svátek. A proto všem i dalším známým a přátelka, přítelkyni Maruškám přeji všechno nejlepší a hlavně štěstí a hlavně zdraví, zdraví. Moc děkuji a jsem moc ráda, že jsem se dneska dovolala, že jsem to štěstíčko při takovém krásném dni měla. Moc děkuji.
2: Paní Maruško, rádo se stalo a užijte si ten den krásně, ano, stejně děkuji, jako děkuji. Ostatní. Naslyšenou.

0: A odpolední hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je téměř u svého konce. Poslední přání bude mít paní Daniela z Nového Jičína. Dobrý podvečer.
1: Srdečně vás zdravím, pane Vladimíre, a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát písničku paní Elišce z Fulneku s Argoškem. Obsadím hodně zdraví a hodně úspěchu. A ještě bych sem chtěla dneska i popsat paní té Marušce z Koryčanských Pasek. To je Rožnov a já jsem se narodila na Horní Bečvě, takže máme k sobě trošku blízko. Tak taky přeju hodně zdraví a hodně štěstí a lásky. No a to je všechno.
0: Tak já vám taky přeju všechno dobré.
1: Pro všechny posluchače i pro vás, pane Vladimíre.
0: Tak jo, tak paní Danielo, hezky si ji užijte a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji vám.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou za okamžik.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. 12 ulic v Havířově má nový povrch. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Zítra bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání, tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě

0: ulice nejdříve frézovali, čistili, potom položili nový povrch.
1: Jedním z nejdelších opravovaných úseků byl na ulici Na nábřeží. Nový asfalt dostali také třeba ulice Budovatelů, Provaznická, Dubová nebo Bíblova, kde nový povrch získalo i místní parkoviště. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
2: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
0: Školící střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Opavu a obec Oldřišov spojuje nová cyklostezka. 3,5 kilometru dlouhý úsek nahrazuje původní polní cesty a navazuje na už dokončené trasy pro cyklisty. Chystají se také další. Opavská radnice připravuje stezky do Raduně anebo novou trasu do Komárova. V současné době zajišťuje potřebné pozemky.
3: Počasí.
0: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr povane jen slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně je uzavřena část ulice Ostravská. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 13. září, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty po 18. hodině, to byla Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava a následující hodinku, tak tu už má kompletně v režii Milan Bátor, hudební dramaturg, který pro vás připravuje hudební hlídku. Ta dnešní otevře tematický školní kabinet plný slavných i polozapomenutých skladeb. Kromě nich vás mimo jiné čeká také ohlédnutí za jubilující Hanou Zagorovou. Tak tedy příjemný poslech, to vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík. We'll be right back.

Česká. Příjemný nedělní podvečer, milí posluchači. Pokud se vám ráno ani trochu nechce vstávat z postele, buďte v klidu, nejste v tom sami. Začátek září má totiž zvláštní moc. Spolehlivě probudí lehkou žaludeční nervozitu v každém, kdo kdy seděl v lavici. V hudební hlídce proto dnes otevíráme tematický školní speciál. Patetické přívlastky necháme zamčené v kabinetu dějepisu. Místo toho se podíváme na syrové zákulisní příběhy, písní o škole, učitelích, tahácích a dospívání. A začneme rovnou pořádnou rebelií. Od mikrofonu vás zdraví Milan Bátor. Vsadím se, že tuhle věc aspoň jednou za život slyšel každý z vás. Alice Cooper a jeho celosvětová hymna School's Out. Málo kdo dokázal popsat ten euforický pocit, když na konci června zazní poslední školní zvonění jako on. Mimochodem, věděli jste, že původní vinylové desky se v roce 1972 prodávaly zabalené v růžovém papíru, který napodoboval dámské spodní prádlo? Tenhle provokativní marketing okamžitě zafungoval. Cenzoři v několika zemích nahrávku raději rovnou zakázali, což jí samozřejmě zajistilo nesmrtelnost. Zakázané ovoce chutná nejlíp.

Teď si dáme věc, která spolehlivě zvedne tlak každému, kdo v mládí narazil na rigidní školní drill. Přicházejí totiž Pink Floyd a druhá část jejich monumentu Another Brick in the Wall. Baskytarista Roger Waters tady ze sebe dostal vlastní traumata z chlapecké školy v Cambridge. Tamní kantoři žáky pěkně fyzicky i psychicky ponižovali za jakýkoliv náznak vlastní kreativity. A mimochodem, ten ikonický dětský sbor, který skanduje, že nepotřebuje žádné vzdělání ani sebekontrolu, nahráli hudebníci tajně v londýnském studiu s dětmi z nejbližší školy.

školních láskách a trablech se napsaly vagóny textů, ale britské trio The Police na to šlo z opačné a ve své době docela nebezpečné strany. Píseň Don't Stand So Close To Me má v sobě silný autobiografický osten. Frontman Sting totiž před svou hvězdnou kariérou několik let doopravdy učil angličtinu a literaturu na střední škole. Text s napínavou psychologií otevírá tehdy tabuizované téma magnetickou přitažlivost mezi mladou studentkou a jejím pedagogem. Upřímně, kdo z nás nebyl někdy zamilovaný do nějakého toho učitele nebo učitelky?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, že školní rutina se za posledních 70 let vlastně tolik nezměnila? Přesvědčí vás o tom král kytarového rock'n'rollu Chuck Berry a jeho klasika School Days. Je to dokonalý dobový snímek tehdejších teenagerů. Text do nejmenších detailů popisuje dopolední ospalost a nudu v lavici, neustálé hypnotizování hodin na zdi, únavné psaní úkolů a nekonečné čekání na spásné zazvonění. A hned po něm? Rychlý úprk z budovy k nejbližšímu jukeboxu v bistru, což byla v 50. letech ta největší svoboda. Hudba totiž nebyla neomezeně dostupná v každém mobilu z desítek databází. Vybrat si svou písničku v jukeboxu a ještě si za ní zaplatit, to byla etika, o které si dnes můžeme nechat jenom zdát.

A teď jedna divoká jízda od Van Halen, Hot for Teacher. Tahle pecka má neuvěřitelný drive. Všimněte si hned úvodního intra, zběsilá souhra bubnů Alexe Van Halena a kytarových partů jeho bratra Eddieho měla ve studiu záměrně evokovat hluk, křik a totální chaos ve třídě během velké přestávky. Úplně v tom slyším pobíhání rozdivočelých dětí, které si o přestávce prostě musí provětrat hlavu na chodbě. A pokud si pamatujete jejich tehdejší bláznivý videoklip, ten se natáčel v reálném školním prostředí s dětskými dvojníky členů kapely, kteří parodovali dospělé rockery. Tady jsou Van Halen v plné síle. Takové školní dny by možná bavily i dnešní mladé generace.

pojďme se teď vrátit domů. Co se vám automaticky vybaví, když se řekne začátek září? U mě je to mimo jiné autorská dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř a jejich Září. Tahle písnička v našem kulturním prostoru naprosto neomylně definuje konec letních prázdnin a návrat k povinnostem. Vznikla v rámci televizního pořadu Hodiny zpěvu a ten zdánlivě jednoduchý, ale textařsky mistrovský kousek dodnes potěší svým půvabným výčtem věcí a jevů, které se dějou, když na léto jde stáří a zlaté slunce září.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Naší dnešní osobností in memoriam je paní Hana Zagorová. Právě v těchto dnech, konkrétně 6. září, by tato rodačka z Petřkovic u Ostravy a skvělá zpěvačka, textařka a herečka oslavila kulaté 80. narozeniny. Dovolte mi na tomto místě malý osobní povzdech. Hanka na naší scéně strašně moc chybí. Její laskavost, jevištní energie a naprosto nenahraditelná barva hlasu zkrátka zanechaly prázdné místo. Publicista Jiří Černý jí kdysi trefně nazval kněžnou zpívaného českého slova. Její žánrový rozsah si teď připomeneme dvěma písněmi. Nejprve se vrátíme do roku 1988 k nádhernému šanzonu Živá voda s hudbou Jiřího Zmoška a překrásným textem Michala Horáčka. Hned potom skočíme do éry jejího velkého comebacku s energickým hitem Je naprosto nezbytné. Pustíme si obě písně pěkně za sebou, abychom mohli s Hankou být trochu déle. A jestli ji máte opravdu rádi, doporučuji novou velkolepou kompilaci 80 osobně nebo životopisnou knihu Žít tady a teď, která k jejím nedožitým 80 nám nedávno vyšla. Hana Zagorová je stále v nás.

Teď se podíváme, jak vidí školu současná písničkářská generace. Představí se Michal Horák s písní Je to tak. Song oblíbeného písničkáře, který je na rozdíl od většiny ostatních interpretů skutečně učitelem, má skvělý nadhled a humor. Hudebník ho totiž složil na základě vlastních, tehdy ještě čerstvých zážitků ze studií na pedagogické fakultě. Text s ironií popisuje realitu moderního školství, nekonečné zkouškové maratony a pocity začínajícího učitele, který se snaží taky pochopit své studenty. To vše za doprovodu svižného rytmického klavíru.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V dnešní hlídce nemůže chybět jedna píseň, která se týká dětí. Olda Říha s textařem Ladislavem Vostárkem napsali legendární hit Až se bude psát rok 2006, skoro před 50 lety. Povedla se jim nejen zajímavá společenská kritika, ale také poměrně nadčasová záležitost. Jen si vemte, o čem se v textu zpívá. Až počasí budou řídit družice a dnes v Kazachstánu vyvolávají umělý déšť. Až za nás budou počítače přemýšlet. A dnes se to čím dál víc děje. Je to neskutečně prorocká píseň a refrén A co děti, mají si kde hrát je trvale platný výstražný signál, který je třeba neustále hlídat. Olda Říha a Katapult.

Mám pro vás první dnešní novinku, která nás vystřelí z vyhřátých tříd rovnou do drsných, zádumčivých jesenických hor. Z čerstvého vinilového lisu nám zahraje kultovní kapela Priznic a píseň Kam se podějem. Pro sběratele desek je to svátek. Na vinilu se totiž poprvé vrací jejich syrové debutové album Freiwaldau z roku 1992. Deska přináší 9 původních songů s nově ošetřeným zvukem od Broňka Šmida. Je z ní skvěle slyšet přesně to, čím je tato jesenická legenda specifická. Magický, melancholický hlas Jaromíra Švejdíka, přímočaré a chladné kytary Petra Kružíka a nespoutaná energie jesenických hor. Tuhle kultovní nahrávku je dobré mít doma. Jestli máte gramofon, určitě se po ní podívejte. Garantuju vám, že si přinesete kus jeseníků přímo do bytu.

Na úplný závěr mám jednu hudební retrospektivu. Kapela Trabant na své kompilační novince mapuje 20 let neobyčejné cesty. Nové bilanční dvojalbum nese název Montáž a obsahuje písně z let 1996 až 2014. Nečekejte běžný výběr největších hitů. Je to spíše osobní kronika, která zachycuje divoké žánrové proměny této skupiny od rázného country punku až po sound postavený na lirickém harmoniu. Zpěvák a výhradní autor Jarda Svoboda navíc vizuál alba koncipoval jako legendární stavebnici Merkur. Z této čerstvé retrospektivy si pustíme písničku O malém rytíři. Dnešní školní lekce z hudební historie je u konce. Doufám, že jsem vás příliš neutahal a z naší hlídky nedostanete pětku. Pokud máte i vy v hlavě nějaký zajímavý námět nebo zapomenutou písničku, berte to jako domácí úkol a napište mi na adresu milan.vátor@rozhlas.cz. Vaše tipy si velmi rád projdu. Mějte se krásně, zítra vykročte tou správnou nohou a za týden se budu těšit opět na slyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Krnov chystá rekonstrukci parkoviště u autobusového nádraží nedaleko městského parku. O prázdninách vznikly v Českém Těšíně a Polském Češině nové turistické směrovky. Zítra bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Premiér Andrej Babiš z ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
3: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
2: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Krnov získal stavební povolení na revitalizaci parkoviště u autobusového nádraží. Plocha je ve špatném stavu. Podle městského architekta Marka Juránka jde o nejvíce využívané parkoviště ve městě. Krnov teď schání na práce peníze.
4: Celé parkoviště bude celoplošně pracovat.

0: dnů před slevou. Český Těšín a polský Češin má nové turistické ukazatele. V příhraničních městech o prázdninách vznikly desítky sloupků se směrovkami, které ulehčí lidem orientaci. Názvy památek a důležitých míst jsou uvedené ve třech jazycích, říká Monika Tomičková z Českotěšínské radnice.
1: Všichni, kteří přijedou, jak turisté, tak obyvatelé města, budou schopni se nějakým způsobem zorientovat. Určitě v každém případě čeština a polština, ale chceme být světový, to znamená angličtina taky. Tady tohleto značení už navazuje na to, které vlastně vzniklo v rámci projektu Po stopách těšínské tramvaje. Většina lidí zná tu tramvaj jako takovou, ale v rámci toho projektu právě vznikly i ty označníky.
2: Počasí.
0: V noci čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Přes den pak bude převážně oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia. Vítr Povanin slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v křižovatce ulic Pohraniční a 1. máje se bouralo, projíždějte tam opatrně. A my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytil eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy, co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu. Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aaron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofáru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodiní a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hašana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zváčnu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhé židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech. To nebylo nějak chytré.

0: Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
2: Česká 12.
3: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj, Ondřej.
2: Děkuji za pozvání, zdravím tě, Martine.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle neděla, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tenhle, tohle, tamhle, a tak dále, a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotovej, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme ten

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Pražská 12. Rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

slepý, čas rány zalepí.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hey Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: mě do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.
1: Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit mezera 3. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
2: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu Instagramovém i Facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen. Jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jistý míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v té cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přátelé, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Olomoucko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklama.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím i za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročníku, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: nebude. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: Už tu jsou Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
3: No kručí pešek, co to povídáš? Co to máš?
2: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
3: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
2: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
3: Vítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
2: Jsem tady, tak jaký rozruch?
3: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
2: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
3: Ty víš, pendrek!
2: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
3: No to nejsem nikomu pro legraci.
2: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
4: Já se sám zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil.

0: učil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
1: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
2: A koho jste měli na ruční práce?
1: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
2: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
3: To náš táta podáš.
0: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
4: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
5: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
4: Jak to myslíš?
5: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
6: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
5: I direktorskou židli.
4: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
5: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
4: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
0: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
7: Neutíkej mi!
8: Hazel, Luziku!
7: Nazdar, to je hrozný.
8: Co je hrozný?
7: No úroveň těch lidí, co máš tady.
8: Co se ti stalo?
7: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulové.
8: No počkej, koho to myslíš?
7: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
8: Soudru Kubánku, na moment.
9: Dobrý den.
8: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávnej přípravek.
9: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
7: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
9: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
8: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
10: Lojzo, to není metlice.
7: Že?
10: No to je lipnice roční.
7: Tohle? Sakra, kam jsem sral ty?
10: Tu máš.
7: Jdete. Ukaž. No jo, to je lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
9: Naschledanou.
10: Naschledanou.
0: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
11: Mě Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
1: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
11: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
1: Před jakou vrátnicí?
11: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
1: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
11: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
1: no,
11: samota
1: no,
11: jen pro náročné.
1: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
11: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
1: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
11: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tihle chatrči říkáte vůbec zámeček?
12: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
11: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
12: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
11: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
12: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
11: No, tak já pomalu půjdu, pane.
12: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
11: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
1: No kde? No venku, pod čírákem.
12: Bude to pro ně náramně romantické.
11: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
1: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
11: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
12: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
11: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
12: A udělal jste to někdy?
11: Ne.
12: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
11: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
12: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
11: No to je skutečně ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
12: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
13: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svýkov si bouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval na
2: tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podběl.
4: No ty to povídám, no. No co tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, na to, že ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už předpisat, kam si mám stoupnout?
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, ale já budu tý. No, a máš pojelené.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
5: Po tobě se nikdo nikdy z ní přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáště.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň vy rozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
7: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Tmaruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíš Maria, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U haliče.
9: A prostě na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvažíš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to poledoval.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec lká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše, co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli, nebo v ohnivý povětle, to fičelo, to fičelo. No
9: tak dělej, já nemluv.
2: Vordelante trento.
9: Ty, co jsi
10: to brumláš?
11: Jej, psa! Hezky pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Už to, radši to bohnivý pomrtlo.
6: To se...
11: Tak mám čím podpálit v kamnu.
6: To se v buší něco říct.
11: Tak to řekni.
6: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bohortelu dotré to. Kručej písek.
11: Co?
6: Já to netrefím. Teď já jsem zapověl to paraví ze záklínadlo. No.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A
1: platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
2: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
4: To není pravda.
2: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
4: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
2: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
2: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
2: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
2: Já tam

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Pomoc! Já se utopím! Zachraňte mě! Zachraňte mě!
3: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
2: Já už nemůžu. Pomoc!
3: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru, a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 38,20 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bonboniéru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. A jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Když vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švelit z pisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout! No.
11: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
11: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo,
12: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne,
12: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
13: No jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
12: Hmm?
10: Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
13: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá v tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě je to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy je taková smutná a tajemná. Já vysvětlím, proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhýho muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to je takový smutný celý. No.
0: Uh-huh. A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím. Jako. Uh-huh.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, tak pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost. A u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takový jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výlet, jak si rodě.
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak, trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Mm. Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společné?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste se musel dlouho zvykat?
1: No, ona má takovou...
0: Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře.

0: Že, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je dnes věnována vztahům mezi snachami, zeťáky a její tchýníkami. Možná jste v ní našli druhou maminku, možná kamarádku, a nebo jste se museli naučit respektovat jeden druhého. Paní Anička ze Sološnice teď volá Český rozhlas. Vítejte a povídejte.
1: Ďakujem, dobrý večer, ešte prajem všetkým poslucháčom. No, tak čo sa týka manželovej mamičky, to bol pre mňa poklad a zlatý. Fantasticky sme si dobre rozumeli, naučila ma variť, pieš a tak ďalej, lebo však samozrejme, že som nevedela všetko. A dodneska z toho ja profitujem, lebo skutočne ona bola skaličanka. Naučila ma robiť trdelníky, ktoré som robievala donedávna, a môžem povedať, že nič absolútne nemôžem. Ja som ju mala radšej jak vlastnú mamu. Mamu som mala fantastickú, ale toto manželovú mamu sme si veľmi dobre rozumeli. Fantasticky.
0: Takže byla trpělivá učitelka, nebo vám úplatny koukala na ruce?
1: Tak všetkému, totiž oni boli traja chlapci. Manžel bol jako najstarší, no a bola som prvá jako nevesta, a ona túžila strašne mať dceru, no a my sme si padli od prvého momentu, keď mi manžel povedal, že ma ide predstaviť rodičom, mne sa triasli nohy. Ja som nevedela krok spraviť, lebo mi ju opísali chlapci, že je generál v rodine. No, ale ona bola síce prísna, ale fantasticky. My sme si veľmi dobre rozumeli.
0: Aničko, a jak daleko od vás bydlela?
1: No, ja som bývala v Bratislave a bývali odo mňa, čo ja viem, oni bývali v Petržalke, to bola tiež Bratislava, samozrejme, je to Bratislava. Autobusom takú pol hodinu. A my sme bývali aj u nich, asi pol roka sme bývali u nich, a potom my sme sa presťahovali do centra mesta, tam sme bývali 3 roky, to bolo kusok, tak boli skoro dennodenne sme boli spolu. Uh-huh. A keď sme dostali byt, tak aj tak. No, môžem povedať, že veľmi dobre. Na dovolenky sme chodili spolu. Nemôžem povedať.
0: Svěřovala jste se jí i s věcmi, které byste třeba ostatním neřekla? Uměla vám poradit, aniž by se vám pletla do života, což někdy lidem vadí?
1: Nikdy v životě se nám nepletla, aj keď jsem třeba zmala někdy aj výhrady s manželom, že jako něco mi nesedělo. A môžem povedať, ona dievča, buď trpezlivá, všetko sa dá na miesto. Ale však to neboli ani hádky, nič, len proste som nechcela to, čo ja som si myslela, že to nemá byť.
0: No, tak to je dobře, že jste si uměli říct i rozdílný názor bez nějakých zásadních emocí.
1: Skutečně, já jsem se jej jak priateľko jsem měla, to se nedá opísat, škoda, že už není mezi námi, ale byla to fantastická žena. Tak môžem povedať, že naučila ma, do dneska ja robím také koláče moravské, všetko kysnuté cesta, čo ma naučila. Moja mamina ináč rozpiekla, tiež vedela výborne, no lenže my sme boli 4 dievčatá a jeden chlapec. A ona nemala rada, keď sme sa jej plietli v kuchyni. No takže neplietli sme sa, a ja som si sadla s mojou, teda manželovou mamou, veľmi dobre.
0: A jaká byla babička?
1: Jaká bola babička? No my sme nemali 7 rokov detí, a keď sa mi narodil syn prvý, no tak nemusela mi chodiť ho opatrovať, ale keď sme potrebovali, tak mi ho opatrovala, lebo hovorím, ja som robila v jaslách a bola som tedy, však bola len 6 mesiacov materská, takže ja som bola doma a v jaslách to som mala pol hodiny, ani čo, 5 minút do práce, tak mala som ho tam u seba. Keď bol stále chorý, tak mi ho opatrovala. Nemôžem povedať pol slova. Nech odpočíva tam pokoj, ale aj ju tu mám pochovanú. Tu je pochovaná aj s otcom, s manželovým. Aj manžel je tam pochovaný, sú urne všetci traja. Mm-hmm. Spolu.
0: Takže... Adičko. To je krásné. Z toho, jak o ní mluvíte, tak je znát, že pro vás nebyla jenom maminkou vašeho muže, ale opravdu blízkým člověkem, který ve vašem životě zanechal velkou stopu, určitě i ve stopách syna.
1: Veru, paní Jarka, idem k hrobu, tak ja nemôžem, aj keď už je to viac rokov, ale hovorím, bola fantastická. Jej sa tu tiež v Sološnici tak páčilo, lebo ja som sem nechcela ísť. My sme nechali dcere byť a tu sme si kúpili chalupu a nakoniec som ostala ja tu sama. Takže taký je život, ale neľutujem, príroda je tu prekrásna, ale nakoniec, keď idete, človek je aj starší, aj chorý, tak sú problémy. No. Ja vás srdečne zdravím všetkých, už som dlho, tak s vami som vy ste začala vysielať a akurát ten prvý týždeň som s vami rozprávala.
0: Ano, Aničko, tak volejte častěji. Říkala jste, že teď jste se neozvala dlouho, tak zkoušíte.
1: Velmi těžko a potom dnes, keď jsou také témy, které já nemůžu o nich rozprávat, tak je to zlé. No.
0: Tak máme radost, že teď se to podařilo. Přivítám vás ráda i příště, mějte se hezky.
1: Pozdravujem všetkých, majte se pěkně, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako, on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovný a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. Mm-hmm. No takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: To bylo Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn i ty. I ty ženy tam jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, uh-huh, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodily podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku, on byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže jsem...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatu 10 let, Jo, a vážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladýho oce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, vbralý prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhej, no a ona to ukazovala, jaký vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Tak já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme bytní telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydlela teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice tak, je prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, no. Ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný.
0: A to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla. Že je velký také rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiče toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř buržoázní rodiny, ale nebyli. Jejího manžela, mého teda chána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako po hrobech se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se všem možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a nač si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak neznám zase žádný lidi, maminky svých kamarády třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty vtipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no, jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím,
1: jo?
0: Ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka. Je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Radušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Radušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřenici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdo se rozčílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teraz to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na stolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj tchán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežívali, oni zemřeli kolem 60, když jim bylo kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že mu něco bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ňu vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv. Já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla. No, takže...
0: No, tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách, našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umí.

0: umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
1: dopadlo.
0: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila, 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal, on na ní žárlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající, tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla, jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
1: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
0: No, takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel. Byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
1: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
0: Byly si hodně podobné, akorát ta jedna, jako ta byla věřící, ta druhá ne. Jo, a ta vaše taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil a to jsem byla taková jako popelka. Jo, a prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát, pak mě jich vychovával jiný tatínek, to byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená, a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren. Takže to byla komunistka.
1: No teda. Vy byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
0: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
1: Paní Marie, já chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
0: no, tak je to
1: všechno ten... trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
0: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá
1: paní Emma Závodníkovou z Jeseníku. To už víte, jsem se přijala z práce.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vzdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam jsem tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl k mojí mamince, vlastně je Hermína, se jmenovala, bohužel už tam někde si být na obláčku a mává mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijala jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, syn šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože já jsem ho z Potska, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona mocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako obětavá. To bylo krásné.
1: Ne obětavá, já jsem ji milovala. Uh-huh. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřivou, protože si bytě topila jako klubovka.
0: No ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu. Jo, jako bývala tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manžel jsem se si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, na milovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčné a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
1: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně pak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní, už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel, jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel, jako můj tchán, on strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, prostě... nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky. Víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu mnohý tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. A teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mně neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je
2: hlavu, jako.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 12:15 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731-800-900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Činích.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, paní Jitko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchýně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby. Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no,
0: nějaký
1: fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. No. Tak dobře, tak vám děkuji.
0: Paní
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalman a spol. Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišné, úplně jsou odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky a manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda Khan, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně. Já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba pral, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mě hotový, jo, a toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo. Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No tak prostě nenáviděli mě a Khan ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky dobře, tomu jste jenom, si potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni. Nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano.
1: A nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. Ale mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyni chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Milé ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: K soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Rozumíte? Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat, no, tak ho nejdřív musím jít.

0: také upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvý Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Hlustvý Sihák.
0: Když prchaných Čechejš?
1: Vám to povídám česky, svoje jméno, Hlustvý Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu, hlustvis, hlu,
0: jo?
1: Ne hlu, hlu, jenom jednou. Hluství.
0: Hlu?
1: Hluství.
0: Svi?
1: Hluství.
0: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: Dobře, přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: No právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. Hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvi si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Melkovi.
0: Jo, Melka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý si hák.
0: Ha? To je křestní tohleto. Žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.

0: jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. No to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: To se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Hláskujte.
0: 50, P jako pišišvoj.
1: Hláskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí. A to doslova, totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně, nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličeji.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat
3: nemohu. Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: To bude to už stihá. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
3: Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: No, tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařes. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařes? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Je. Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Já... Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No ano. Směšný a takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem sila šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, s Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věřte? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, okamžik, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nahněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: No, výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
5: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
5: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
4: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
6: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
6: A určitě tam žádná bota nebyla.
4: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti Sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali Sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil Sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
6: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
6: Co to, Perkinsi?
7: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
5: Stalo se to zde?
6: Ne, Tisová, ale je na druhé straně.
4: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalíry elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
8: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
6: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
4: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
6: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Sbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
4: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.